0: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Rádio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
4: Hit Radio. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
1: Hokejoví fanoušci z Bystřete. V sobotu 17. října dorazí do City Parku Jihlava NHL Global Fan Tour. Čeká vás 12 interaktivních aktivit, virtuální realita, střelba na rychlost a přesnost, soutěže i setkání se známými hokejovými osobnostmi. A vstup je zdarma.
2: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
4: CZ.
8: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
9: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Podzim je jako stvořený pro tvoření a chvíle pohody. Vytvořte si už tuto sobotu na našem workshopu podzimní věnce na dveře nebo si chladné dny zpříjemněte vlastnoručně namíchanými čaji ze směsí květů a bylin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
10: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
11: Já jsem nevinnej.
12: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
13: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
14: Paka, Benka.
13: Z vězeňského prostředí.
15: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
13: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
16: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
17: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
3: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vládní koalice požaduje, aby prezident Petr Pavel zveřejnil náklady na svou soukromou dovolenou v Maroku. Poslanci ANO, SPD a motoristů chtějí vědět především to, kdo platil jeho cesty soukromými letadly. Prezident se totiž během dovolené nakrátko vrátil do Česka, aby mohl hlasovat v komunálních volbách. Pražský hrad tvrdí, že si Pavel všechny výdaje hradí sám ze svých peněz. Umělá inteligence by už během několika měsíců mohla samostatně napadat chytré domácí spotřebiče. Podle amerických odborníků by se škodlivé programy mohly bez pomoci člověka šířit například mezi chytrými troubami nebo televizemi. Na rozdíl od běžných virů by se navíc dokázali sami přizpůsobovat novým zařízením. Odborníci varují, že takový útok by bylo velmi obtížné zastavit, zatím ale jde pouze o předpověď možného vývoje. Fotbalisté Slávie prohráli ve druhém kole Ligy mistrů na hřišti azerbajdžánského Sabahu 0-2. Po bezbrankovém prvním poločase inkasovali Pražané dvakrát ve druhé půli. Slávia tak nenaplnila roli favorita a v soutěži utrpěla druhou porážku. Zároveň se stala vůbec prvním českým týmem, který v evropských pohárech prohrál s azerbajdžánským soupeřem. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Horácké divadlo Jihlava připravilo inscenaci Bílá velryba. Adaptaci románu Hermana Melvilla soubor nastudoval pod vedením režiséra Ondřeje Štefaňáka. Jde o příběh velrybářské lodi s kapitánem prahnoucím chytit a zabít obřího vorvaně. Premiéru bude mít sobotu 17. října a spolu s premiérou hry bude v sobotu v divadle také vernisáž plakátů, vytvořených žáky oboru fotograf Jihlavské střední školy. Jdeme na počasí. Dnes se teplota na Vysočině dostane ke 13 až 16 stupňům, na jihovýchodě můžeme naměřit ještě o stupínek výše a po ránu počítejte s doznívajícím deštěm, odpoledne už by pršet nemělo.
8: Akce týdne Kovošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete v Bargu za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Bargo, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dobré ránečko, šampioni.
2: Krásnou středu.
1: Krásnou středu, ahoj Davide, ahoj Jasmin.
3: Řekl, jaký přeživej klej dneska ráno.
1: Mně se líbila ta tvoje zpráva, že AI bude napadat domácí spotřebiče. Mm. Zajímavý. Spojení, můžou to být i chytré trouby, to mě teda pobavilo. Chytrá trouba. To je geniální.
3: Jakože by si třeba něco dal do trouby píct a ono by ti to naschvál jako vyplo dřív, že by to nebylo udělaný. Víš, to by byl ten útok.
1: No, ne, že se říká lidem, že jsi trouba, že jo. Ale tak chytrá, že to je vlastně, jak bych řekl,
3: oxymoron.
1: Jasně, že jo. Tak dobré ráno vám všem. Tři trouby s váma a Benasi Bros. Hezké ránko. Hit Radio Vysočina.

0: Rádio, dobré ráno. Přišla nám SMS-ka od Nikoli z Plzně. Ahoj, teď jste mi úplně zpříjemnili ráno. Jako použít ve větě v rádiu slovo oxymoron, to je pro učitele češtiny splněný sen. Tak Nikol, nemáš zač, když nás, jestli nás posloucháš takhle často jako v pondělí, tak já to často používám, že jo?
1: Takhle, my jsme to naučili Michala, tohleto slovíčko. On vždycky totiž, já jsem zdravila vždycky krásný pondělí a on to nejde dohromady tyhle dvě slova, tak říkám, to je oxymoron, viď? Takhle, a jak tak, se to tu chytlo?
0: Hele, my tady jedeme pět věcí pořád dokola naučené, každý den, no, vždycky, takže jako, hele, nic novýho, jo. Tak krásné ráno z Hitrádia. Já vám musím něco říct, čověče, mě se na dnešek strašně spalo. Mě ukázal, jak si teďka sleduju spánek přes hodinky, tak že jsem se 11krát probudil, jo, a vždycky, když jsem se probudil, tak jsem se cítil nějak takhle. Já vůbec nevím, co se to dneska v noci dělo. Můj spánek na 67% ze 100. Jak se spalo vám, co?
1: Na procenta radši nekoukám, já se vlastně cítím strašně dobře, i když jsem spala strašně málo a taky jsem se teda hodně, hodně moc budila, takže nevím, co lítá vzduchem.
2: Já to naštěstí taky netrekuju, takže já vlastně nevím, kolik je moje body battery.
0: Já to nemusela ani trekovat, já jsem prostě věděl, že jsem vzhůru a třeba jsem byl po každý 10 jako minut dělej, jo, a nemohl jsem usnout, ale vlastně i moje včera večer jsme nemohli vůbec jako zabrat, jo, nevím, co se dělo.
2: Úplně ne,
1: ten už byl, no.
0: No, takže nevím, na co to hodit, jo? Nevím, došly náboje, kdyby byl úplně, tak řeknu, hele, úplně, jasně, že jo, jasně.
1: Tak jak se spalo vám? Čeká nás za malou chvilku minuta šampionů, klasicky po vás budeme chtít tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a tentokrát teda ještě, jak jste se vyspali, jestli byste klidnou noc měli?
0: Klidně napište 0 až 100%. Ať je to jednoduchý. Alex Warren, Fever Dream. Další muzika pro vás na Hit Rádiu v 6.08. Hezké ránko.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu. Alex Warren, Fever Dream, 6 hodin, 11 minut. Vy jste úžasný. My jsme vám řekli, ať tam napíšete, jak se jmenujete, odkud jste, jak se vám na dnešek spalo. Neřekli jsme telefonní číslo, já jsem to neřekl, moje chyba, ale těch zpráv od vás přišlo i tak spoustu. Tak minuta šampionů startuje teď.
1: Evča, Frýdek, Místek, spánek klidný, 85%.
0: Honza Broumov, jeho pes vůbec nespal, takže Honza byl taky vzhůru.
1: Martina Plzeň, dneska krásných 9 hodin spánku.
0: Míša Olomouc, já se dneska probudila tak odpočatá, že jsem si myslela, že je sobota.
1: Lucie Jičín, spalo se špatně, 20krát vzhůru, noční můry, celou noc to samé.
0: A Adela Kravaře, spala, jak Fenka Jack Russell dovolila.
1: Martin, Nové Město nad Metují, taky je přijetej, spánek tak 55% řešit, spalek Fenka.
0: Žaneta Trutnov, dobré ráno, spánek asi ok, ale vstávat se mi moc nechtělo, těžký ráno.
1: Lucká Hranice, po lahvince Burčáku, byla noc neuvěřitelně úžasně odpočinková, krásnou středu.
0: To je možná ten recept, člověče, já jsem potkal Burčáček, jak jsem řešil toho zámečníka, tak u jednoho nákupáku, takže už je teda sezona.
2: No, sezona je v plném proudu, od 1. srpna do 30. listopadu se v Česku může prodávat burčák. Mm-hmm.
0: Ale je sehnat kvalitní burčák? Myslíš, že takhle u těch stánků, anebo...
2: Tak to už je pak samozřejmě na každém.
0: Můžete nám napsat, a to číslo je 777-937-777, ale to vy víte. Pojďme na hity. Bruno Mars, Grenade, pro všechny, komu se hůř spalo, ale i vám, kdo jste vyspinkaný do růžova. Tak hezké ráno, zítra, Adia.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Hit Radio, chvíli po 6:45. Dobré ráno. Jedna krabice vládne všem. Jedna jim všem káže a i vy 100% máte takovou krabici doma. Krabici plnou kabelů,
1: no jo,
0: navíječek, adaptérů, u kterých už nikdo nemá nejmenší tušení, k čemu vlastně patří, jo? Víme, jak ta krabice vypadá, taky víme, kde ji přesně máme a taky víme, jaký kabely tam jsou. A i když třeba v dnešní době nemůžeme najít moderní C-čkovou nabíječku, tak stejně tam jdeme se podívat. Vždycky. Mařenko, prosím, tam ta krabice tam nahoře, jo? V tom předním fochu. Dej si tam, není tak, no není, že jo?
1: My těch krabic máme doma takových víc a já na tyhle věci moc nejsem, takže Kuba to polepil a napsal tam prostě Vánoce, izolepy,
0: a tam kabely, jsou
1: kabely, všechno. Všude jsou kabely, jenom jedna
2: se... Vánoční kabely.
1: Přesně, jedna se jmenuje kabely, ale jako kabely máme prostě všude, no.
0: Tu kabel,
1: přesně.
2: Přitom se říká, že budoucnost bude bezdrátová, že jo?
0: No jasně, tak
1: já nevím, proč to schováváme.
0: Proč to schováváme? No takhle, mimochodem, proč se o tom bavíme, že dneska 14. října se slaví Mezinárodní den elektroodpadu, 9. ročník, a to téma je Fast Tech, levná drobná elektronika. Takže právě tady ty kabely a nabíječky a tak dále. Tak není čas vyhodit nějaký ty kabely? Není. To se hodí, ne?
2: Třeba se budou
0: hodit. No, jasně, no. Kabel od monitoru z roku 1987, to se bude hodit. Tak takhle, jestli porostou ty ceny paliv, tak se na to pak můžeme oběsit. Avril na Hit Radio, za malou chvíli taky doprava. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz. Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na
7: váš
8: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Podzim je jako stvořený pro tvoření a chvíle pohody. Vytvořte si už tuto sobotu na našem workshopu podzimní věnce na dveře, nebo si chladné dny zpříjemněte vlastnoručně namíchanými čaji ze směsí květů a bylin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Under Armour makes you better.
15: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
16: Zlato, co máš dneska v plánu?
17: No přece všechno.
18: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, máme informaci o uzavírce. Na Pelhřimovsku mezi Včelničkou a Černovicemi probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena. No a v Moravských Budějovicích na Třebíčsku je uzavřena vrchní část parkoviště na náměstí Míru.
20: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Co mělo být úterý, ale je středa, víš, David.
1: Dobré ránko. David má ranní update. Ranní update. Papež Lev XIV. Podstoupil operaci kvůli zhoubnému nádoru plic. Lékaři mu v římské nemocnici odebrali dolní část pravé plíce. Podle Vatikánu zákrok dopadl dobře a hlava katolické církve by se měla zotavovat přibližně týden. Nová mluvčí Donalda Trumpa čelí ostré kritice po své první tiskové konferenci. Během vystoupení se opakovaně zadrhávala, četla z poznámek a omylem označila svého manžela za prezidenta. Konferenci navíc ukončila už po 15 minutách. Společnost OpenAI objevila v jedné ze svých kanceláří pokročilé odposlouchávací zařízení. Podle firmy ho tam pravděpodobně nainstaloval jeden ze zaměstnanců, kterého následně propustila. Případ převzala americká FBI a podezřelého muže zatkla. Tak a teď si představte, že by vás, tak jak nás posloucháte v kanceláři, celou dobu někdo odposlouchával. A nebo třeba nás tady v kanceláři, ve studiu.
2: Tak už tady se nejsme, čověče, si říkám. Ale tady, my tady máme mikrofony samozřejmě, asi to vám došlo, že jo?
3: No, a tak ty ale, vypneš?
2: No, i když je vypnutý, tak já tady vidím na displeji, že se tam jako něco hýbe, že tam je signál. Takže dost pravděpodobně se to někam možná ukládá. Ale říkám si, že spíš ne, protože kdyby jo, tak už tady
3: nejsme. Tak mi jdem, ne, rovnou.
2: Ale možná by to dalo na snídaní šampionu premium podcast, že by z toho mohl zniknout. To jsou pro práce tady, co?
3: Paráda.
1: Skvělý šéfové.
3: To vstávání je bombastické.
2: No, ne, to skvělý. No. To je skvělý. Hele, a co ten řídil vlastně? Co? No? Hele, že bychom... A co, jak počkej?
0: To ti říkal. To není možný.

0: Dobré ránko z Itrádia, 6.40, Eva Farna a Mirai.
1: Jestli spíte v posteli s partnerem a taky se psem, tak mám pro vás zajímavou zprávu, protože je dost možný, že ten ohleduplnější z těch dvou má právě ty čtyři nohy, jo? Protože my si pořád stěžujeme, že ten pes se tam roztahuje, že nám tam chrápe, že nás budí. Teďka v minutě šampionu to dneska taky někdo psal v 6.10, že se nevyspal kvůli psovi, ale údajně je to přesně naopak, že ten pes se přizpůsobí našemu pohybu mnohem víc než jiný člověk a nebudí nás. A naopak my budíme toho psa mnohem víc, my lidi.
0: Mm-hmm. Tak já bych chtěl nejdřív říct, že já teda spím s partnerkou, pes spí jako u nás, to je první věc. Ale druhá věc, mě to připomnělo, my jsme měli psa čověče a on miloval si lehnout na peřinu a vždycky si lehnul jakoby mezi rozkročený nohy. Mm-hmm. A já ho měl tak rád, že jsem si ho nedovolil z té deky sundat, ani se otočit. Jo? Takže já jsem se pak budu rozlámaný a pejšek si tam spinkal.
1: A teď ono je to roztomilý. Říkám, jako opravdu, možná jste ten problém vy nebo váš partner. Pes je podle nových průzkumů úplně v pohodě a ten se vám ještě případně jako sklidí z cesty.
0: Takže vlastně pes nespí nám v posteli, on nás nechává spát ve svojí.
1: Přesně
0: je to tak.
1: Tak.
0: A my se tam ještě neumíme chovat. To je teda. Vidím toho psa, ne? Jak si říká, tak já tady 20 hodin prostě odpočívám, pak přijde ten dvounohej blbec, zabereme místo a ještě chrápe, jo?
1: No přesně.
0: A stejně milujem. Lady Gaga, The Dead Dance na Hit Radio, za malou chvíli taky Hubert Stank a přidáme i dopravu. Hezký ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
11: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším Tatart nákupy.
11: Jakože se Roman Vaněk jmenuju.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším Tatart nákupy.

0: trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem. Moderní

0: vás nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Byla, to dobré začíná u nás.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, v Jihlavě v ulici Romana Havelky probíhá údržba mostu, počítejte s omezením. No a v obci Střížov na Jihlavsku na silnici 2/348 je z důvodu opravy uzavřen most, stanovena je obousměrná objízdná trasa.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu, fantastičtí Hoobastank, The Reason 654. Ač hokeji my se jasně nerozumíme, troufnu si říct, tak NHL přišla s geniálním plánem, jak dostat k hokeji víc žen. Pozor, řekli si, co kdybychom začali prodávat romantiku?
1: Ale to mě zajímá, já se teda jako koukám na hokej, jo, ale nejsem odborník, takže povídej.
0: No, vznikly krátký audio příběhy se skutečnými hokejisty, Connor McDavid, Trevor Zegras, prostě místo jako těch sportovních výkonů romantika, jo? A měly to být audio podcasty, půlminutový až minutový nahrávky, které byly dokonce na Spotify, vydrželo to tam asi 6 dní, než teda přišli na to, že to je trochu bizár. Fanouškům se to nelíbilo, samozřejmě chlapům se to nelíbilo, tak to celý stáhli.
1: Ale snaha byla teda.
0: No, snaha byla, jo.
1: Takže si mám představit prostě hezký, mladý, nabušený hokejisty, který čtou nějaký romantický příběh.
0: No jasně, hele, já jsem takhle, samozřejmě internet, jo, co tam jednou nahraješ, tak to už toho nesmažeš. I když to smazali, tak já jsem tady našel tu nahrávku konkrétně od Conora McDavida, jo. Ahoj. Tady Conor McDavid.
1: Tak to by mě přimělo, no.
0: Chtěla bys vidět, jak hraju hokej, co? Tohle je moje hokejka a takhle střílím puk. Tak co, udělal to s tebou něco, Jasmin?
1: Jo, chci odejít na to.
2: Chci umřít.
0: Já už taky.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: matracezahubičku.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Navštivte nás. ADJ.cz Auto Jihlava. Váš prodejce vozů Peugeot na Vysočině.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.

0: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Ode dneška mohou lidé podávat stížnosti na výsledky komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se mohou obracet až do 23. října. Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly bez zásadních problémů. V některých městech se ale už objevily pochybnosti. Stížnosti se chystají například v Karviné nebo na Kladně, kde některá uskupení zpochybňují výsledky hlasování. Porucha vládního letadla zkomplikovala českou podnikatelskou misi v Asii. Airbus s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem a zhruba 30členou delegací nemohl pokračovat z Azerbajdžánu do Kyrgyzstánu. Účastníci proto museli narychlo zajistit letenky na běžný komerční let. Podle ministerstva dopravy se ale podaří dodržet program a dnešní obchodní jednání proběhnou podle plánu. Britské tajné služby čelí větším bezpečnostním hrozbám než za studené války. Podle šéfa tamní kontrarozvědky je počet hrozeb ze strany nepřátelských států za posledních 10 let čtyřnásobný. Za největšího agresora označil Rusko, varoval ale také před Íránem a Čínou. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: V Třebíči má vzniknout nová budova pro speciální základní školu. Ta zatím sídlí v pronajatých městských prostorách. Kraj Vysočina se rozhodl umístit ji k vyšší odborné škole a střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické. Kraj také aktuálně hledá firmu, která v Třebíči u zemědělky postaví pavilon praktické výuky. Náklady jsou asi 100 milionů korun. Jdeme mrknout na počasí. Po ránu bude na Vysočině doznívat déšť. Dopoledne by srážky měly ustávat a odpoledne už by mělo být beze srážek. A teplota půjde nahoru. V maximech můžeme naměřit až 17 stupňů.

0: suroviny.cz.
1: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Dobré ránko.
3: Krásné středeční ráno.
4: Snídaní šampionů.
2: Davide, ty jsi z minulý hodiny bavil, že odvolali tiskovou mluvčí Trumpa, že se nějak přeřekla nebo něco. Hele, já se k tomu nechci vracet, ale máš, hele, 3 ze 3, máš hat-trick.
5: Ministerstvo vnitra, no. Tak to, když je člověk uvolněný, tak to řekne v klidu.
2: Co je těžký na slovo ministerstvo vnitra? Řekni to, Jasmin.
3: Ministerstvo vnitra.
2: Davide, dej,
5: bez pomalej, dej, si to, sklidním se.
2: Dej si to tučně do příští zprávy. <Dobře. laughs> Krásné ráno z Hitrádia. 7:03, Jennifer Lopez a Pitbull. Tak pojďme na to.
1: Hitrádio Vysočina.
6: Say low.

0: Jennifer Lopez, Pitbull a středeční hit rádio 6 minutek po 7. Hezké ránko.
1: My jako Češi jsme objevili novej luxus. Není to nějaký drahý auto, dovča na Maledivách nebo třeba kabelka nová, ale je to pár hodin bez telefonu. Opravdu teďka čím dál tím víc lidí dobrovolně podniká a vyráží na túry do kaváren nebo na společné akce, kde oni odevzdají svůj telefon a ten zájem o takovouhle akci je naprosto enormní, obrovský, někam se hlásí až stovka lidí a všichni chtějí jediný, být bez toho mobilu.
0: A přitom nemusíš ani jít na takovou akci, ale normálně si ten telefon můžeš nechat třeba doma. Já jsem shodou okolností se o víkendu byl v garáži čistit auto a než jsem odcházel z bytu, tak jsem měl na telefonu asi 2%, tak si říkám, a já ho nechám tady. No a tak se to trošku zdrželo, samozřejmě chlapi asi víte, o čem mluvím, řeknete vaší, že tam budete prostě půl hoďky a vrátíte se za 3,5 hodiny. A já byl bez toho telefonu a mě ti bylo tak dobře, čověče. A akorát pak jsem se bál ho teda strčit na tu nabíječku, protože samozřejmě, co se stane, teďka notifikace, tak jsem ho zase vypnul a bylo vyřešeno.
1: Já třeba nosím ten telefon sebou pořád, ale co dělám často, takže si odinstalovávám sociální sítě, ale opravdu v prvních pár minut po té odinstalaci, tak stejně má člověk tendenci šáhnout si do kapsy pro ten mobil, podívat se, kdo ti napsal, co je novýho.
0: No počkej, nejenom do kapsy, ale já jsem takhle dal pryč Instagram z hlavní obrazovky a místo toho tam skočilo, jak se to celý posunulo, tak tam skočilo počasí. A člověk, jak je prostě zblblej a naučený.
2: Takže ty víš tak, přesně, jak bude příští týden počasí.
0: Já prostě vím, ale jaká je vlhkost, ale rosnej bod prostě, všechno jo. No.
2: Ale dobrý, takhle se třeba na schvál oblbovat a dávat si na nějaký vzdělávací aplikace, víš?
0: Jak jsem říkal, neříká se tomu svalová paměť náhodou?
1: Já si myslím, že my prostě potřebujeme něco takhle už sledovat, že jsme navyklí, protože přítel ten taky, když si prej odinstaluje Instagram, tak on pak chodí do galerie a prostě kouká na fotky, co zažil a tak, protože prostě chce na něco koukat.
0: Ale je pravda, když to odinstaluješ úplně, já třeba nemám Facebook, jako mám ho, ale nemám tam žádný příspěvky, mám ho odinstalovaný z telefonu, nepoužívám, vůbec nevím, co se tam děje, absolutně nevím, jak to funguje a člověk ušetří spoustu času, no. To samý s Instagramem, ten teda jako mám tak nějak, ale taky mám ho schovaný úplně pryč, takže já vždycky musím tady odemknout telefon, stáhnout lištu a napsat to ručně Instagram, abych se tam dostal.
2: Ale tu cestu si stejně vždycky najdeš.
0: Tu cestu jsem si, bohužel ta cesta se našla sama.
1: Tak co vy, jak dlouho byste dobrovolně vydrželi bez telefonu a děláte si občas nějaký digitální detoxy, dejte nám to vědět.
0: Když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, budeme moc rádi, nebo nám to sem hoďte SMS-kou. Jsme moc vědaví. Sebastián, záchranný bod. Další muzika pro vás, 8 minut po 7. Hezké ráno.

0: vynalezou hity na Hit Radio Linkin Park ve 7:45. Češi objevili novou zálibu, mobilní detox. Lidi chodí na společné tury, setkávají se v kavárnách a to absolutně bez telefonu. O tom jsme se tady bavili a ptali jsme se, jestli byste dobrovolně se vzdali telefonu, případně jak dlouho byste bez něj vydrželi.
1: Lenka píše, já mám digitální detox každý den, když mi dojde baterka a nemám nabíječku, tak to je fakt.
0: Mně vlastně přijde, že z toho stresu, že dřív to bylo, že když se ti vybíjel telefon, takže to byl stres, že ho máš jako vybitej, že se ti nikdo nedovolá, ale že dneska vlastně je to tak, že se na to spíš možná trochu těšíš. A říkáš si, no to je škoda, to je zrovna by nemůžu zavolat teďka, no. Taky další zpráva, dobré ráno šampioni, já mám detox každý víkend, ale celá rodina i s dětskama máme detox na Vánoce. 24. prosince v 8 ráno všichni odevzdají telefony a jedeme různé hry, vaří se společně. První rok prý byl voprus, ale teď už se děcka 12 a 17 let těší a to je dobrý nápad.
2: Tak vidí takový digitální zlatý prasátko vlastně.
1: A to se mi taky líbí, ale píše ještě Tonda třeba, ahoj, bez sociálních sítí jsem už 2 roky, nemám Instagram, Facebook, no prostě nic, vše jsem zrušil a pak jsem teprve zjistil, kolik volného času můžu mít, než jsem vše zrušil, tak jsem zjistil, kolik času jsem na sítích trávil, byla to hrůza a nyní jsem moc rád, že to nemám a jsem rád, že volný čas můžu trávit jinak, než jenom na telefonu.
0: Mm-hmm. A taky píše třeba Jana, ahoj šampioni, s partnerem jsme zavedli detox každý večer, v 6 odkládáme telefony, dáme kafe, zahrajeme si karty a večer jdeme do ložnice bez telefonu. Ráno nás budí klasický drčící budík. Hezké ráno.
1: Tak tohle bych si strašně přála zavést u nás doma, jenže tam mi to neprojde tím, že já vstávám teda ve 4 a přítel v 10.
0: No já si říkám, ale píše, že v 6 odkládá telefon a dají si kafe. Já si dát v 6 hodin kafe, tak teda neusnu.
2: Tak
0: teda
2: neusnu. Tak třeba nepotřebuješ.
0: Přesně. Takže u Jany se nespí. Tak díky za vaše zprávy, za vaše příspěvky. Máme pro vás další hity, Kate Ryan, The Zonjonte, minutu po 7:45. Hezké ráno.

0: Kate Ryan, Desenchanté, 7 hodin 20 minut. Dobré ráno, Zítra Rádio.
1: Já bych se chtěl ještě vrátit k incidentu, ke kterému došlo teďka před chvílí ve zprávách. Jednou jsem se tam prostě nešikovně přeřek.
2: Jednou. Já to připomenu, jo.
1: Na správní soudy se mohou obracet až do 23. října. Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly... No a naštěstí jsem si vzpomněl, že jsme tady měli tak před 3 měsícema podobný incident.
2: Kdo? Jasmin?
1: Ty. Bylo to ještě mnohem horší a podařilo se nám dokonce tu nahrávku dohledat.
2: Ne.
3: No tak pojďme.
2: Ne, co to je? Co to je?
3: Tak to by bylo po mně.
2: Po mně taky, nikdo nevěděl, jestli je nebo není jedovatý, ale jedna ze zaměstnankyň. Hele, já si říkám, že tady prostě v baráku na kamaráda nenarazíš, no?
3: Ale jako musím říct, že tohle slovo bylo komplikovaný. Zkus to teďka říct, zaměstnankyň. Jo, tak.
2: Zaměstnankyň.
3: Nitva, zaměstnankyň.
1: Dobře, jsi.
3: Dobrý, polepšil ses.
2: Nepočkej, schválně, ukaž se, Davide.
1: Já řeknu ministerstvo vnitra.
2: No ty jsi zlovně napěch sám, ty jsi řekl ministerstvo vnitra trvalo, že jo? Ach jo.
3: No jsem ráda, že na mě nic nemáte. Je to dobrý.
2: To si jenom myslí. Dalším vstupu. Nicméně za zhruba 10-15 minut je tady soutěž Rychlá pětka. Budete soutěžit o 5000 korun na nákup produktů v čokoládově Janek?
3: Já Janek.
1: Čokoládově.
3: Tak pište, chci soutěžit číslo.
2: No ještě ne, to ještě není, je
3: jo,
2: za chviličku.
3: Vidíte,
2: za chviličku
3: no,
2: Taylor Swift
3: a taky
2: aktuální oprava, nechte to.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
5: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimmel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimmel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimmel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.
6: Hokejoví fanoušci z Bystřete. V sobotu 17. října dorazí do City Parku Jihlava NHL Global Fan Tour. Čeká vás 12 interaktivních aktivit, virtuální realita, střelba na rychlost a přesnost, soutěže i setkání se známými hokejovými osobnostmi. A vstup je zdarma.
7: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
8: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji, Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
9: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
10: Rád cestuješ? Zajímá tě programování, grafika, tisk? Jsi technický typ nebo raději vaříš? Jsme tu pro tebe! Střední škola informatiky a cestovního ruchu v Humpolci. Přijď za námi ve středu 21. října nebo v pátek 27. listopadu na den otevřených dveří. Studuj na Střední škole informatiky a cestovního ruchu v Humpolci. Více na středniškola.com nebo sociálních sítích.
11: Unihobby slaví narozky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc. Unihobby. Rozumíme českým kutilům.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
13: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
14: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
16: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
15: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
16: Když mobily, tak Mironet.
15: Klikni dvakrát.
17: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Vysočiny hlásíte překážku. Na D1 na 127. kilometru směrem na Brno stojí poruchané osobní auto, projíždějte okolo opatrně. No a na Pelhřimovsku za Křečí směrem na Chýnov počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Dobré ráno, posloucháte Hit Radio, tohle je Taylor Swift, je 7:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Apple představil novou řadu zařízení pro chytrou domácnost. Patří mezi ně bezpečnostní kamery, chytré zámky, videozvonky nebo termostaty. Všechno půjde ovládat přes iPhone. Novinky se začnou prodávat v prosinci. Dostupnost v Česku ale zatím potvrzená není. Evropa ovládla letošní žebříček 50 nejlepších barů světa. Dostalo se do něj hned 18 evropských podniků, žádný ale není z Česka. Nejbližší oceněný bar najdeme v Bratislavě. Absolutním vítězem se stal už podruhé za sebou bar Leon v Hongkongu. Matka z Katovska místo do školy odvezla svou 14-letou dceru na 9 měsíců k moři do Egypta. Dívka kvůli tomu zameškala téměř 900 vyučovacích hodin. Žena tvrdila, že se z dovolené nemohli vrátit kvůli jejím zdravotním problémům.
0: Tak to asi neprošla omluvenka na rodinný důvody, co? Bylo na všechno, univerzálně všechno. Znáte?
3: No rozhodně, to
2: no,
3: taky
2: jsme si to psávali, no.
0: Jo, ty jsi to psal sám?
2: Ne, to naši mi psali. No.
0: Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden máte možnost vyhrát poukaz v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek, což je opravdu poctivá česká čokoláda.
3: Navíc víme na konci října, že je Halloween samozřejmě, tak najdete tam i různý čokoládový dýně, taky strašidelný lízátka, různý dýňový pralinky. Tak pokud máte zájem,
0: pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: to máš.
1: Jaký si to uděláš?
0: Jaký si to uděláš?
1: Tak takový Tomáš Činasky. První signální 7.35, tohle je Hit Radio a tohle je Rychlá pětka.
2: Rychlá pětka.
1: Celý tento týden vyhráváte poukazy v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek.
3: Najdete tam poctivou českou čokoládu, taky už nabídku halloweenskou, takže se tam můžete mrknout a dokonce i čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou.
1: A s námi v éteru je Šárka. Šáry, hezké ráno.
4: Dobré ráno.
3: Ahoj.
1: Zdravíme do Loun, ty jsi nám napsala, že bys chtěla soutěžit, že jsi od Janka ochutnala dubajskou čokoládu. Jaký to bylo?
4: No luxusní, dostali jsme jako dárek, jako paní učitelky ve školce, každá svojí, a opravdu to byla úplně, ježiš, bomba.
1: Já jsem spíš chtěla, bys jako řekla do eteru, co jsi napsala do té SMSky.
4: Takže to bylo nebe v hubě.
1: No jasně.
4: Ochutnala tak... mě jediná z rodiny, na nikoho jiného nezbylo.
1: Mám to stejně, jakmile otevřeš nějaký takovýhle balení, nějaký dobroty, tak to zmizí hned. Tak Šáry, 5 otázek a voucher v hodnotě 5000 korun může být tvůj, jdeme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Jaká sladkost se vyrábí z praženého cukru a má hnědou barvu?
4: Karamel.
3: Ano.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Budeš vědět, které zvíře bývá spojováno s čarodějnicemi?
4: Netopír, říkají děti.
1: Taky třeba.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jaký nápoj se připravuje z horkého vína a koření?
4: Hořák.
1: Ano.
5: Tam radilo dítě.
1: Kdo tam je s tebou?
4: Nemáme plný auto dětí.
1: Nekece. Ahoj děti, jak se jmenujete?
6: Aja a Kája.
5: Aja a Kája.
1: Ahoj, dobré ráno.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Ve kterém měsíci se slaví Halloween?
4: Už 31. říjen je to Halloween, ne?
1: Takže v říjnu. A poslední pětka, 5. otázka.
3: Jaké roční období následuje po podzimu?
4: Zima.
3: No jo.
1: Je to tak. Je to tak? Tak ajo a kájo, mamka Šárka vyhrála voucher hodnotě 5000 korun do čokoládovny. Janek, ukažte, jakou máte radost.
6: Jo!
1: To je ono. Tak...
3: Moc gratulujeme.
4: Děkujeme moc krát.
1: Není zač. Lidi, mějte se krásně, hezkou středu, zvládněte to ve školce, kam frčíte a zase někde se ozvěte. Ahoj.
4: No.
1: Ahoj.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
7: Nosání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Hit Rádio Vysočina.

0: 7.41, Where is my husband? Tohle je středeční Hit Radio, dobré ránko.
1: Já chápu, že každý máme někdy v práci ten den, kdy se nám nechce vůbec nic, nechce se nám zvedat telefony, řešit nějaký lidi a podobně, jenže když pracujete na tísňový lince, tak je to docela problém, jo. V Texasu tam je jedna operátorka tísňový linky, která lidem prostě pokládala telefony, takže oni ji zavolali s nějakým problémem a ona...
2: To připomíná, prostě postavili si hospodu a chodili mu tam lidi, jo. Ale kde jinde jako pracovat, když nemáš ráda lidi a telefonování, než na tísňový lince, jo. Pojď vidím, jak třeba David mě volá, jo, a třeba zrovna nemám ten den. A David, řekni, že chceš se pomoct, poradit s něčím.
3: Potřebuji pomoc, poradit s něčím.
1: Ne, tak i ten přijímací pohovor třeba, že jo, potom na tuhletu pozici. Musíš umět zvládat nějaký krizový situace a stresový. Ta paní by řekla, že je prostě neřeší, to je pohodě, ta to zavěsí.
2: Něco mi říká, že v tom životopise a na tom pohovoru trochu lhala, teda, jo, jen tak jako.

0: Jak to jezdí, tak dobré ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Podzim má svoje barvy.
2: 90. I zase svoje hity.
0: A my z toho uděláme.

0: Máme už v pátek odpoledne.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
0: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Nechci se učit. Já tomu nerozumím.
6: Poznáváte to? Denně přemlouvání k úkolům a učení. A pak další špatná známka. Vaše dítě není líné. Možná jen neví, jak se učit. A s tím pomáháme ve studijním centru Basic. Ukážeme dětem, jak učení zvládnout, lépe mu rozumět a získat zpátky jistotu, že na to mají. Méně trápení nad učením, více úspěchů ve škole. Více na www.basic.cz. Basic. Aby učení nebylo mučení.
7: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny. V oáze klidu se vaše sny o odpočinku stanou skutečností.
8: Thajské masáže jsou zde oslavou smyslových zážitků.
7: Dopřejte si pravý thajský relax v oáze klidu ve Žďáru nad Sázavou.
8: Nebo darujte radost, darujte zážitek zakoupením dárkových poukazů. Nyní v narozeninové akci se slevou 20%. Darujte zážitek zakoupením dárkových poukazů. Nyní v narozeninové akci se slevou 20%. www.oaza.cz

0: listnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání 7.10.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní v Třebíči ve Vítkově ulici a v ulici Jana Skácela probíhá výstavba kanalizace a vodovodu. Očekávejte omezení provozu. No a na dálnici D1 na 127. kilometru směrem na Brno stojí porouchané osobní auto, projíždějte okolo opatrně.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou italští Måneskin, Hit Radio v 7.54. Dobré ráno.
1: Pokud jste si mysleli, že vás na internetech už nic nepřekvapí, tak jste vedle jak ta jedle a neviděli jste nejnovější módní výstřelek. Jedna návrhářka se totiž stala virální díky spodnímu prádlu, kde jsou, prosím vás, vycpaný krysy. Takže dámy, představte si normální tangáče, nějaký kalhotky a ve spod je normálně krysa. Tam fousky koukají.
0: A ne, jak před celou republikou říct, že už ve středu přišla okurka. Strašný. Nic lepšího na internetu nebylo.
1: Ne, opravdu ne, jakože, ale je to bizár, no já se spíš divím, že to jako projde, víš, v dnešní době, kdy je všechno takový hodně, jako hodně hygiena, hodně všechno, chápeme se, tak najednou máš krysu na spodňárech.
0: A tak asi to nějak vypreparovaný, nebo?
1: No tak jako, asi, nějak, že? Asi jo, ale stejně.
0: A já nevím, jako kdo se to koupí.
1: Ale pak jako, taky gurmán.
0: Jasně, no tak zase jako takhle, když se to ta holka jako obleče na sebe a třeba je před nějakou akcí, tak ten chlap prostě, víš, to tak jako rozbalí a co to, a tak no. Strašný.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Dobré zprávy z Jihlavy.
2: Adoptujte si strom a pomozte pečovat o jihlavskou zeleň. Za 500 korun ročně si můžete symbolicky vybrat některý z mladých stromů, které potřebují pravidelnou zálivku a další péči. Do projektu se mohou zapojit lidé, školy, spolky i firmy. Přehled stromů k adopci v Jihlavě najdete na webu města jihlava.cz/adopce-stromů.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku ode dneška znovu zdražují. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 21 haléřů za litr. Nafta potom může stát maximálně 48 korun a 61 haléřů. Cenové stropy rostou nepřetržitě od pátku, vládní regulace má zatím platit do konce října. Banky v září poskytly hypotéky za zhruba 35 miliard korun. Oproti srpnu je to nárůst o 3%. Zájem o hypotéky tak zůstává silný. Průměrné úrokové sazby se pohybují kolem 5%, ceny nemovitostí přitom dál rostou a pořízení vlastního bydlení je stále nákladnější. Ve Francii pokračují studentské protesty, mladí lidé kritizují nedostatek učitelů, přeplněné třídy a špatný stav škol. Demonstrace už několik týdnů provázejí také střety s policií. Další protestní akce se očekává i v Paříži, vláda slíbila nápravu, studenti ale plánují v demonstracích pokračovat. A teď už se pojďme podívat do regionu.
14: Horácké divadlo Jihlava připravilo inscenaci Bílá velryba. Adaptaci románu Hermana Melvilla soubor nastudoval pod vedením režiséra Ondřeje Štefaňáka. Jde o příběh velrybářské lodi s kapitánem prahnoucím chytit a zabít obřího vorvaně. Premiéru bude mít sobotu 17. října a spolu s premiérou hry bude v sobotu v divadle také vernisáž plakátů vytvořených žáky oboru fotograf Jihlavské střední školy. Jdeme na počasí. Dnes se teplota na Vysočině dostane ke 13 až 16 stupňům. Na jihovýchodě můžeme naměřit ještě o stupínek výše. A po ránu počítejte s doznívajícím deštěm, odpoledne už by pršet nemělo.

0: tady pro tebe. Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Ahoj, dobré ráno.
2: Krásnou středu.
0: Snídaně šampionů.
1: Máme tady i Davida. Davide, dobré ránko.
3: Dobré ráno všem.
1: Dobré ráno. Startuje třetí hodina, středeční snídaně. Kelly Clarkson, tím pokračujeme, tak pojďme na muziku.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je středeční hit rádio Kelly Clarkson, 6 minut po 8. Dobré ráno. Chladno venku po ránu, co? Už ani přes den to není úplně vončo, když teda nesvítí slunce a spousta lidí bere roha a chystají podzimní dovolenou. A co tak vidím kolem sebe, tak hodně lidí cestují do Řecka, čověče. Byli jste někde v Řecku?
1: No jasně.
2: Já ještě ne.
0: Já
2: a mluvím
0: ne.
2: O tom každý rok, že se tam chci podívat a vždycky nakonec vyhraje nějaká jiná destinace a nevím proč.
0: No a plánujete vůbec nějakou dovču teda, něco na podzim? Tak David.
2: David si to vybral už
0: David
2: měsíc.
0: David si to vybral. David, ty se zvrátil teďka po měsíci, že jo, se cestoval, takže ty máš teďka by dovolenku.
1: Já mám teďka útrum takzvaně.
0: A co ty, Jasmin?
2: No tak já mám volničko tak na 2 dny, takže teďka jako na Řecko to asi nevystačí úplně.
0: No, já bych dal to Řecko, teda, kde jsem ještě nikdy nebyl, ale nevím, jak to vyjde časově. Nicméně, pokud se mi to nesplní, já tady mám shodou okolností a všech náhod na stole Olma Greek, řecký jogurt bohatý na bílkoviny. Takže vlastně já, když ho odebřu, tak já jsem teďka vlastně instantně v Řecku.
2: Ale je fakt, že... Hele, ale nedělej nám chutě tady, nemlaskej. Je fakt, že jako jídlo tam mají extrémně dobrý, že jo? Různý caciky a ty řecký saláty,
1: no,
2: jogurty.
0: Teda, no. Jasně, no jogurty, že jo, od Olmy, Olma Greek třeba. Tak co by a podzimní dovolená? Vy, kdo nás posloucháte, chystáte něco? Nějaký Řecko nebo nějakou větší exotiku, třeba jako tady byl David, že jo, na Havaji v Japonsku?
2: Já většinou mizela pryč v lednu, že jsem chtěla uniknout tady od té zimy, ale vlastně na podzimi to přijde lepší, že si tak jako prodloužíš ještě to léto. Takže teďka vlastně ideální chvíle mi to přijde.
0: Tak nám dejte vědět, kdo se chystáte kamkoliv, je třeba právě do Řecka, napište nám to na 777-937-777 nebo nám můžete nahrát hlasovku přes WhatsApp na stejný číslo. Pojďme na další hity. Miles Smith, Stargazing a já se jdu vychutnat teda ten Olma řecký Greek jogurt. Dobré ráno.

0: 9. Divoký byl, plakala. Tohle je Hit Radio, dáváte si snídaní šampionů, hezké ráno. Před malou chvílí jsme se bavili o tom, že je čas podzimních dovolených, že pár lidí okolo mě vyráží třeba do Řecka a ptali jsme se vás, jestli třeba nějakou takovou podzimní dovčou chystáte. Víš, že třeba Marie, Řecko je úžasné, už jsme byli na 6 ostrovech, jsem tam vždy šťastná. Mm-hmm.
1: Další zpráva zní třeba, ahoj, zítra letím na Maledivy, závidíme, a zatím se jako vždy před cestou netěším, ale pak si to užiju, netěší. Jo, tak já bych se těšila naopak třeba měsíc předem, tak to mám já vždycky.
0: Přesně, ale tak třeba tady teda není podepsaný odesílatel, ale třeba má strach z letání.
1: Třeba, no. To je možný.
0: Ale podle mě, i kdybych měl strach z letání a viděl bych, že letím na Maledivy nebo do nějaký takový exotiky, tak asi bych ten strach na chvilku jako odhodil. Taky píše David. Ahoj Michale, my se vrátili z Kréty před 2 týdny. Celou dobu tam silně foukalo, nedalo se koupat, do toho záplavy, varování před silným větrem a při zpáteční cestě mělo letadlo 11 hodin zpoždění. Dovolená, na kterou dlouho nezapomenu. PS, ale jídlo tam měli dobré. No a David nám poslal 2 videa, jo. Samozřejmě jsme v rádiu, takže my tady jedeme jenom zvuk. Ale můžete si domyslet, když to pustím, jak to tam znělo, jo. Hele. Totální fujavice. A na tom videu je vidět teda, když bych vám to měl nějak popsat, zataženo, všude kaluže, mokro. To není Kréta, kterou jako chceme.
1: A pořád seš aspoň někde pryč, viď, a můžeš vypnout. No tak děkujeme za zprávy.
0: No a vy, kdo teda chystáte nějakou podzimní dovču, máte tu možnost, tak my vám tak trošku závidíme. Pojďme na další hity. Rehab in my head. Tohle je středeční Hit Radio, minutu před 8:45.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: matracezahubičku.cz. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrart?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
6: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
5: Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
7: Nové vydání magazínu Reportér.
8: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
7: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
8: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
7: A k tomu spousta dalšího čtení.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
12: Navštivte nás. ADJ.cz Auto Jihlava. Váš prodejce vozů Peugeot na Vysočině.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
15: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Podzim je jako stvořený pro tvoření a chvíle pohody. Vytvořte si už tuto sobotu na našem workshopu podzimní věnce na dveře nebo si chladné dny zpříjemněte vlastnoručně namíchanými čaji ze směsí květů a bylin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
16: Franto, kde jsou ty maliny?
17: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
16: Taky zavakuovaný.
15: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo.elektro.cz.
18: Klikni!
19: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
18: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
19: Když mobily?
18: Tak Mironet, klikni dvakrát.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D1 mezi 82 až 94 kilometrem. Směrem na Brno bude v jízdním pruhu pro pomalá vozidla probíhat sečení křovin. No a na Pelhřimovsku mezi Včelničkou a Černovicemi probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: Bude 8:30, posloucháte Hit Radio snídaní šampionů. Michale, jsme na David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní co je? Update.
2: To se přeřek.
3: Takže bohatí mladí lidé z generace Z utrácejí za umění více než kterákoliv jiná generace. Podle mezinárodního průzkumu dali dvacátníci loni za obrazy, sochy a další umělecká díla miliony korun. Americká technologická společnost Anthropic zakazuje uživatelům urážet její umělou inteligenci. Podle nových pravidel mohou lidé za opakované urážky nebo úmyslně kruté chování vůči chatbotům přijít o přístup ke službě. Firma totiž připouští, že by umělá inteligence jednou mohla mít vlastní vědomí. Děti často ignorují nepořádek, protože si ho jednoduše nevšímají. Podle odborníků se totiž schopnost rozpoznat, co je potřeba uklidit, musí postupně naučit. Pomoci může jednoduchá metoda, při které děti dostanou 15 až 20 minut na to, aby sami našli a uklidili věci, které nejsou na vlastním místě.
4: Četla jsem ten článek taky, no, že opravdu jsou třeba i nějaký nepořádek na podlaze a máte tam ty děti vzít a ukázat, co tam tak jako asi nepatří a takhle je na tom postupně učit, že jinak to nevidějí.
2: Že byste si třeba, Michale, zahráli dneska doma takovou hru?
1: Já bych chtěl říct, že já takovou schopnost prostě mám, no, nevidět jako nepořádek, no. Ty to nemáš, Davide?
2: Já ne.
1: Tak to teda pěkně kecáš. Jestli ti něco nevěřím, tak to je tohle.
2: Že byste si to prosvědčili, víš, s partnerkou, že by říkal třeba
1: Michale. Můžeš zastavit ty a vyšurovat nám doma. No, čekáme tě. Hele, 9:30, nástup.

0: jsou Train Drive-By. 6 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc díky, tohle je snídaně šampionů. Dovedete si představit, že byste ve 100 letech chodili dvakrát denně cvičit?
1: To podle mě nedáváme ani teďka, ne?
0: No nedáváme, no. Někdo to dává, ale dalo by se říct s prstem v nose. Detaily k tomu přidáme za chvíli. Nejdřív muzika, bude pan Sheeran, taky Eva Farná. Neříkej, co má se stát tady na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
3: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
2: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
3: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
2: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
3: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: 39 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
4: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké.

0: 29. Férové ceny energií od Fonergy.
1: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
3: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuj. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuj. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuj. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuj. A co dovolená od inkluziv nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuj. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Dobré ráno, máme tady obří frajerku. Paní Marta Zajícová ze Zlína. Její 100 let a pořád pravidelně cvičí. 100 let.
1: Tak Zajícová si takhle ho psá i po stovce.
0: No.
1: Nebo opravdu to je
0: jako... Dvakrát týdně chodí cvičit do Sokola. Já si připadám teďka jako... Tak trochu méně ceně, já musím říct.
1: Já taky, byť jsem z nás dvou ten větší sportovec, nicméně opravdu to beru teda jako životní inspiraci, tuhle dámu.
0: Já si ona zažila, že první republiku a válku a komunismus a všechno zažila a pořád prostě cvičí, pořád jí to dupe, jo. A nejlepší detail, já tady čtu, když se jí zeptali, jestli cvičí i doma, tak přiznala, doslova řekla, jsem líná, doma to není ono, v kolektivu je to lepší.
1: To je bobinka.
0: No tak hodně zdraví do dalšího života a možná, když já teda, jsme to možná neměli číst, jo, protože teďka opravdu si připadám, že bych možná měl začít
1: úplně
0: něco dělat. Já si říkám, tak ona zažila Masaryka a já teďka zažil včera schody do 3. patra a mám z toho dost ještě teď, jo. Tak takhle nějak na tom jsme s fyzičkou tady ve studiu. Co vy? Pink, Trustful, 8.48. Dobré ráno, šampioni.

0: Posloucháte středeční Hitrádio snídaní šampionů, ta se přiblížila ke konci, ona už je vlastně středa.
1: Letí to tenhle týden hodně.
0: Tenhle týden teda musím zaměřit, extrémně to utíká, tak doufám, že to cítíte podobně. Pokud ne, tak se vám omlouvám. Tak nicméně podáváte další skvělá muzika, Carly Rae Jepsen, taky David Guetta, Luis Capaldi, to si užijete. No a kdybyste si chtěli třeba náhodou pustit dnešní snídaní nebo jakoukoliv snídaní zpětně, tak můžete tak udělat na webu hitradio.cz v sekci podcasty, případně na streamovacích platformách, tam hledejte podcast Snídaně šampionů.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: My se na vás budeme těšit zítra.
1: Zase od 6 do 9, tak ahoj.
0: Jasně, budeme tady, tak hezký den, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 82 až 94 ve směru na Brno bude v jízdním pruhu pro pomalá auta probíhat sečení křovin, tak si tady dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Pozor, pozor, do H+M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H+M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
6: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna bude dnes znovu schvalovat nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Koaliční většinou zřejmě přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla, jenž se obdobně jako opozice obává zejména politizace státní správy. Státní správa má být podle prezidenta profesionální a neutrální. O portál dopravy mají zájem i lidé v důchodovém věku. Elektronických žádostí totiž mezi seniory přibývá. Pokračuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
9: Na dosavadních číslech za letošní a loňský rok jasně vidíme, že digitalizace dopravních agend i používání portálu dopravy může pomáhat všem napříč generacemi. Je důležité, že se nám také potvrzuje, že naše digitalizace nikoho neznevýhodňuje.
8: Protože lidé mají a budou mít na výběr, stále totiž mohou své žádosti vyřídit tradiční cestou na úřadě. Městský soud v Praze se dnes začne zabývat případem čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Muž čelí obžalobě z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až 5leté vězení. No a fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. Dále Slávii čeká Fenerbahce Istanbul.
10: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Tak dneska bude zataženo, čekejte i nějaký slabý déšť, v průběhu odpoledne srážky ustanou, může být i polojasno a teploty odpoledne 13 až 16 stupňů a na jihovýchodě našeho kraje klidně až 18, tak to se ještě ohřejeme.
2: Hit Radio Vysočina.
1: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, přeju vám krásné středeční dopoledne a posílám Carly Rae Jepsen.

Luis Capaldi na Hitradiu Vysočina. V Jihlavě vyrostl nový centrální dopravní terminál, je to tam hezký, moderní, ale jsou ještě věci, které tam chybí, třeba trafika nebo nějaký bufet nebo tak něco, jo. Ale já jsem se teďka dočetla, že už je to všechno připravený a ví se, co kde bude, jen se ještě řeší administrativa. To je prostě taková klasika, prostě na všechno tisíc papírů, jo. Takže my zdravíme samozřejmě všechny úředníky do práce a posíláme z Hitradia Vysočina písničku a přejeme, ať jim jde práce pěkně od ruky, ať to máme všechno vyřízený. Avril Lavigne tady pro vás.

Vysočina. Hit Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Republik. Je 9 hodin 20 minut 14. října a dneska je den desertů. A to se mi líbí moc, protože já jsem přesně ten člověk, co si dá oběd, pak pokukuje, co by si dal ještě jako sladkou tečku na závěr. Takže den desertů, to je pro mě jasným znamením, že se možná dneska stavím někde v cukrárně. No a co vy? A sladké.
1: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
2: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
3: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
4: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
3: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
4: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
3: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
5: Hoka Prima.
3: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
6: trenirkarna.cz
7: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
9: No to není možný.
8: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
10: Šéfe, došel matroš.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Hokejoví fanoušci z Bystřete. V sobotu 17. října dorazí do City Parku Jihlava NHL Global Fan Tour. Čeká vás 12 interaktivních aktivit, virtuální realita, střelba na rychlost a přesnost, soutěže i setkání se známými hokejovými osobnostmi. A vstup je zdarma.
13: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
16: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
17: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
18: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
19: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
20: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
21: Dva dny, dva zápasy, jedna Dukla. 24. a 25. října oslavíme první výročí v Horácké aréně. Čeká vás celý víkend plný hokeje a nejlepší show na Vysočině. Balíček vstupenek na oba zápasy pořídíte na webu Dukly nebo v aplikaci. Dukla je síla Vysočiny.
22: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
23: Moderní internet www.starnet.cz
24: Starnet internet.
25: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
25: zlepši si náladu.

soutěží. Káva ve světě zlevnila. V českých obchodech je přesto nejdražší za 5 let. Ale zase musíme mít něco extra, že jo? Ale já mám teda zkušenost, že za dobrý kafe si rádi připlatíme. Třeba v třebíčské nemocnici mají takovej kávovej stánek venku, jo? Kafe tam není nejlevnější, ale je strašně výborný. A my jsme tam teďka často chodili na návštěvu do nemocnice za maminkou a kafe v tom stánku, to byla prostě nutnost. No a naši mamku vlastně nakonec to kafe postavilo na nohy, takže už je doma. Takže dobrý kafe opravdu umí zázraky. Tak si kávu s námi dejte a my vám k tomu tady posíláme Nirvánu.

0: Tak za námi Cyril na Hit Rádiu Vysočina v 9 hodin 40 minut, tak my jsme před chviličkou mluvili o kafi, tak já doufám, že jste si nějaký uvařili a že si teďka dáváte na zpříjemnění dne nějaký horký šálek dobré kávy. My vám k tomu na Hit Rádiu Vysočina hrajeme za chviličku třeba Niko Santos anebo Činasky Můj svět, tak zůstávejte s námi.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
2: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
4: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
5: Rád cestuješ? Zajímá tě programování, grafika, tisk? Jsi technický typ nebo raději vaříš? Jsme tu pro tebe! Střední škola informatiky a cestovního ruchu v Humpolci. Přijď za námi ve středu 21. října nebo v pátek 27. listopadu na den otevřených dveří. Studuj na Střední škole informatiky a cestovního ruchu v Humpolci. Více na středniškola.com nebo sociálních sítích.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Podzim je jako stvořený pro tvoření a chvíle pohody. Vytvořte si už tuto sobotu na našem workshopu podzimní věnce na dveře nebo si chladné dny zpříjemněte vlastnoručně namíchanými čaji ze směsí květů a bylin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
8: Unihoby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihoby.cz a dozvíš se víc.
9: Unihoby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Co se nejlíbí?

0: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Pelhřimovsku mezi Včelničkou a Černovicemi probíhají stavební práce a komunikace je tam uzavřená, tak s tím počítejte. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Franto, kde jsou ty maliny?
6: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
5: Taky zavakuovaný.
7: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo-elektro.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. podlahytylo.cz.
11: On air,
12: online
11: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
13: Je 10 hodin krátké zprávy a David Račák. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinérie. Důvodem jejího zavedení je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporacím, a to rafinérie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Bolesti kloubů a ranní stuhlost mohou signalizovat revma. Ve Stodě na Plzeňsku proto nově otevřeli revmatologickou ambulanci. Tu můžou vyhledat lidé s rozvinutými příznaky revmatu, ale i bezpříznakoví jedinci, kteří spadají do rizikových skupin. Jaké to jsou, řekne mluvčí špitálu Jiří Kokoška.
14: Častější výskyt je u obézních lidí, u kuřáků, u osob s genetickou predispozicí, ale také třeba u lidí po prodělání významnějšího infekčního onemocnění. A riziko potíží se zvyšuje s věkem.
13: Objednat se můžete telefonicky, mailem nebo přes online rezervační systém. U soudu v Hamburku dnes začne proces s ukrajinským občanem Sergiem K., který je podezřelý z útoků na plynovody Nord Stream ze září 2022. Čelí mimo jiné obžalobě z válečných zločinů, a to kvůli podezření z útoku na civilní cíle. Muž účast na útoku popírá. No a hokejisté Pardubic zdolali v posledním šestém utkání základní části Ligy mistrů švédský tým Växjö Lakers 2-1 v prodloužení a připsali si páté vítězství. V nastavení rozhodl útočník Jakub Kondelík. Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže.
15: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak pojďme se podívat na počasí. Dneska bude převážně zataženo, může třeba přijít i nějaký slabý občasný déšť. Teploty odpoledne 13 až 16 stupňů, na jihovýchodě našeho kraje klidně až 18. No a v noci bude většinou polojasno až oblačno, teploty 5 až 2, v údolích při slabém větru kolem 1 stupně a někde klidně i přízemní mrazíky, tak pozor na to.
11: Hit Radio Vysočina.
0: Už za chviličku na Hit Radio Vysočina pozvánka na akce, které se konají v tomto týdnu a o víkendu, tak

Lady Gaga na Hit Radio Vysočina. V sobotu v noci to ve Žďáru nad Sázavou vypadalo jako ve filmu Rychle a zběsile. Policejní honička s autem. Nakonec muž v autě během pronásledování narazil do služebního auta. V jednu chvilku se pokusil najet dokonce i na policistu. Nakonec vyběhl z auta, utekl do křoví, kde ho policisté vypátrali. Byl samozřejmě pod vlivem alkoholu. Hele, tak já nevím, jestli ti mladí prostě moc nekoukají na akční filmy. Ale kdyby rovnou normálně zastavil, tak to měla si lepší, ne? Já nevím. Alex Warren na Hit Radio Vysočina. Krásnou a poklidnou středu bez policejních honiček přejeme.

0: co se děje na Vysočině.
1: Nezisková organizace Střed zve odbornou veřejnost pracující s dětmi a mládeží na celodenní konferenci Digitální svět dětí a dospívajících. Rizika, prevence a intervence. Ta akce se sice uskuteční až ve čtvrtek 29. října v Třebíči v sále Hájek, ale přihlásit se je možné do 16. října, tedy do pátku. No a na nedělní odpoledne zvu všechny děti do kina na dětskou neděli v Cinestaru v Jihlavě, kde se bude promítat film Ovečka Sean ve filmu Příšera z Mossy Bolton. Začátek programu je ve 14 hodin, proběhnou ovečkové dílničky, hry, tombola, malování na obličej a mnoho dalšího.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
4: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
5: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
4: To musím mít!
5: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
4: tak Mironet! Klikni!
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
9: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny. V oáze klidu se vaše sny o odpočinku stanou skutečností.
10: Thajské masáže jsou zde oslavou smyslových zážitků.
9: Dopřejte si pravý thajský relax v oáze klidu ve Žďáru nad Sázavou.
10: Nebo darujte radost, darujte zážitek zakoupením dárkových poukazů. Nyní v narozeninové akci se slevou 20%. www.oaza-klidu.cz.
11: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
12: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
16: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
17: Tak abyste ho nepromeškali.
16: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
17: Garanci kvality i výhodného financování.
16: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
19: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuj.
20: Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuj. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuj. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuj. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuj. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuj. Vaše dovolená začíná u nás.
21: Renault,
1: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 tisíc korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hitradio Vysočina a tento víkend bude ve vysílání Hitradia Vysočina takový jako speciální, jo? Čeká vás totiž retro víkend, kdy budeme hrát ty největší hity z dob před 30 lety, budeme vzpomínat, budeme snít, budeme asi i zpívat, a to i s naším novým Hitradiem 90. A budou se hrát takový songy, jako třeba právě teď slyšíte, Dr. Alban, It's My Life, tak nás laďte i o víkendu.

0: Za námi Shakira na Hitrádiu Vysočina, před námi zbytek hodinky do 11. hodiny. Já bych chtěla upozornit hlavně všechny řidiče, že na Žďársku před Niklovicemi směrem od Jimramorova, že tady havarovala dvě nákladní auta, že je tam policie, rozhodně tam určitě počítejte s omezením. Jinak další doprava úderem 11. hodiny v našich zprávách. Do té doby samozřejmě můžete dát vědět ostatním, jak to jezdí u vás, takže posílejte klidně hlasovku na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz.
4: Efe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička.

0: Řešíme zakázky v pohybu.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Nechci se učit, já tomu nerozumím.
3: Poznáváte to? Denně přemlouvání k úkolům a učení a pak další špatná známka. Vaše dítě není líné, možná jen neví, jak se učit. A s tím pomáháme ve studijním centru Basic. Ukážeme dětem, jak učení zvládnout, lépe mu rozumět a získat zpátky jistotu, že na to mají. Méně trápení nad učením, více úspěchů ve škole. Více na www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
4: Navštivte nás. ADJ.cz Auto Jihlava. Váš prodejce vozů Peugeot na Vysočině.
5: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
6: Ahoj kamarádi. Maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
7: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
13: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Marný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Swedish House Mafia, krátce před 11. hodinou na Hit Radio Vysočina. A teď už nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na příjezdu do Velkého Meziříčí v Jihlavské ulici směrem od Měřína. Tady blokuje provoz nehoda, zdržení je minimální. A ještě stále počítejte s komplikacemi na Žďársku před Niklovicemi směrem od Jimramova, kde havarovala dvě nákladní auta. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
1: Gravitrax Spiderman.
2: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
1: Když stavebnice, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
7: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
9: 11 hodin krátké zprávy a David Račák. Po víkendových komunálních volbách pokračují v celé zemi jednání o novém uspořádání měst a obcí. Praze nebo Ostravě má budoucí koalice více variant. Domluvení už jsou po včerejšku politici v Jablonci nad Nisou, Písku, Jičíně nebo některých městských částech Prahy, Brna i Plzně. Na kulturní a sportovní akce se dá vyrazit i bez auta. V Jihlavě mohou návštěvníci horácké multifunkční arény využívat městskou hromadnou dopravu zdarma. Jak přesně to funguje, vysvětluje mluvčí radnice Radovan Daněk.
10: Platná vstupenka na akci v aréně totiž slouží zároveň jako jízdenka městské hromadné dopravy 2 hodiny před začátkem akce až do konce daného dne, tedy do půlnoci. Vyplatí se toho využít právě teď v říjnu, kdy horáckou arénu čeká několik velkých akcí.
9: Možnost cestovat do horácké arény zdarma mají cestující minimálně do konce letošního roku. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic, ukázalo vyšetření plicního laloku, který mu včera lékaři odebrali při operaci v římské nemocnici. Informoval o tom Vatikán. Už dříve uvedl, že operace dopadla dobře. Papež se má zotavovat přibližně týden. No a fotbalista Artisu Brno Dominik Plechatý měl být v sobotním utkání 10. kola první ligy v Hradci Králové za faul na Tomáše Čvančaru vyloučen. V komuniké o tom informovala komise rozhodčích, která opět začala po každém kole nejvyšší soutěže hodnotit 4 sporné situace.
11: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak v průběhu dopoledne ještě mohly být někde srážky, teď ale v Jihlavě třeba svítí sluníčko a mělo by být odpoledne polojasno až oblačno, ale už beze srážek. Teploty příjemné 13 až 16 stupňů, na jihovýchodě našeho kraje i kolem 18 stupňů, no a v noci polojasno až oblačno, teploty 5 až 2, v údolích klidně jenom kolem 1 stupně a taky přízemní mrazíky, takže pozor na to.
8: Hit Radio Vysočina.
0: Za chviličku soutěž FMX Gladiátor Games, máme pro vás 2 vstupenky tady do Jihlavy, buďte s námi, vyhrávejte.

Hitrádiu Vysočina, tak už 12.12. proběhne v Horácké aréně v Jihlavě FMX Gladiator Games, show plná lítajících motorek a vy u toho můžete být. Vytočte právě teď telefonní číslo sem k nám a to je 725 44 38 37.

0: Velká freestyle motocrossová show plná obří skoků, salt, triků, ohně a světelné show, tedy FMX Gladiator Games, se poprvé uskuteční ve Hlavě, a to 12.12. My vám na Hitrádiu Vysočina rozdáváme lístky a správně a jako první se mi dovolala Libuše, kterou mám na telefonu, takže Libušku zdravím, krásný den přeju.
1: Krásný den, taky zdravím.
0: Já už jsem to teda zmiňovala, včera my vlastně soutěžíme od pondělí, jo, a do středy samá ženská volá a já jsem si myslela, že to bude ryze chlapská záležitost, Libuško, jak to je?
1: No, vůbec nevím.
0: Já taky nevím, oni jsou ty ženský akčnější totiž, jako. Oni se nebojí
1: to
0: zavolat.
1: Nevím.
0: No, já si myslím, že chlapi jsou stydlivější, že se bojí zavolat, že jo?
1: To je taky možný, no. A nebo nemají čas.
0: No, ale Libuško, mě zajímá, jestli vy jste třeba sama někdy jezdila na motorce.
1: Ne, vůbec.
0: Vůbec? Ani jste se nesvezla na nějakým jako pionýrovi?
1: Jo, jsem se svezla, jo. Ale jinak ne.
0: Hele, já se teda přiznám, že já taky mám k takovým jako motorkám spíš takový ten strach. Mám k ním vztah tak, že se toho bojím. Takže my jsme tenkrát jeli s manželem jenom někde opravdu na nějakým skútru a já jsem se strašně bála, to jsme jeli 50, jo? Takže nedokážu si představit, když to jde rychle. Takže, jako
1: no,
0: by...
1: To já taky ne.
0: No. A tady to teda asi bude rychlý a bude to hlavně ještě hodně vysoko, si myslím. No tak jo, takže dva lístky jsou vaše, takže já Libušku gratuluju a
1: děkuju,
0: užijte si to, jo?
1: Děkuju.
0: Tak jo, mějte se, naslyšenou. Šťastná výherkyně Libuše už svoje lístky má a vy si je můžete vyhrát třeba zase zítra na Hitrádiu Vysočina takhle dopoledne, tak nás laďte.

playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: Za námi George z rána Hit Radio Vysočina. Někdy si trošku připadám jako černá kronika, ale já si myslím, že se o tom musí informovat, abyste věděli, jak na nás ty podvodníci pořád útočí, jo. Tak si představte, že asi 100 000 korun zaplatil jeden muž z Třebícka a chtěl, aby mu postavili plot, jo. Místo stavebních prací se ale podle policie dočkal jenom slibů, odkladů, k realizaci téhleté zakázky prostě nakonec vůbec nedošlo. Případem se nyní zabývají právě kriminalisté, takže zaplatíš 100 000 a nic za to nemáš. Ano, i tohle se stává, takže opatrně na to. Tak to bylo zase jedno varování z Hit Rádia Vysočina. Za chviličku pro vás třeba Damiano David.
1: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
2: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
1: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
2: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
1: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
2: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
3: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Nové vydání magazínu Reportér.
7: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
6: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
7: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
6: A k tomu spousta dalšího čtení.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.

0: 39 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
2: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI.
6: Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc. Unihobby. Rozumíme českým kutilům.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Takhle krásně nás naladil Justin Bieber na Hitradio Vysočina v 11 hodin 38 minut. No a hezky se naladíme i dneska po 18. hodině, kdy vás čeká Hitradio Classic, tedy to nej z 80., 90. a milénia. Pojďte ochutnávat Silver. Takhle nějak to večer bude znít, tak zůstávejte s námi a krásnou středu vám přejeme.

Tohle byl Hozier na Hit Radio Vysočina. Hele, jaký by to asi bylo, kdybyste se dostali do hlavy své drahé polovičky? My jsme to s kolegou Milanem Řezničkem zkusili a naše nové video najdete na sociálních sítích Hit Radio Vysočina, tak se na to mrkněte a klidně napište, jak by to vypadalo u vás doma, kdybyste se právě dostali do hlavy

0: bez TikToku, bez streamování, bez algoritmu. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hit Rádia 90.
1: trenirkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
7: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
8: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo

0: programování, grafika, tisk? Jsi technický typ nebo raději vaříš? Jsme tu pro tebe. Střední škola informatiky a cestovního ruchu Bumpolci. Přijď za námi ve středu 21. října nebo v pátek 27. listopadu na den otevřených dveří. Studuj na Střední škole informatiky a cestovního ruchu Bumpolci. Více na středniškola.com nebo sociálních sítích.
1: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte, Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Takže si mám představit prostě hezký, mladý, nabušený hokejisty, který čtou nějaký romantický příběh.
6: No jasně, hele, já jsem takhle, samozřejmě internet, jo, co tam jednou nahraješ, tak to už toho nesmažeš. I když to smazali, tak já jsem tady našel tu nahrávku konkrétně od Conora McDavida, jo. Ahoj. Tady Conor McDavid.
5: Tak to by mě přimělo, no.
6: Chtěla bys vidět, jak hraju hokej, co? Tohle je moje hokejka a takhle střílím puk. Tak co, udělal to s tebou něco? Nesmí.
5: Jo, chci odejít na to.
6: Já už taky.
4: Dnešní snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Žďársku před Niklovicemi směrem od Jimramova havarovala dvě osobní auta. Nehodu tam vyšetřuje policie, počítejte s omezením a zdržení vás nemine mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhrovem. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. Druhé kolo senátních voleb proběhne už tento víkend. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14. hodiny do 10. večer, v sobotu pak od 8. ráno do 2. odpoledne. Způsob volby senátorů se oproti prvnímu kolu neliší. Jak hlasovat, připomene mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
9: V senátních volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky starší 18 let. Stačí vložit do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chcete podpořit. Hlasovací lístek se nijak neupravuje ani nekřížkuje.
8: Voliči novou sadu lístků dostanou až společně s úřední obálkou ve volební místnosti. Papež Lev XIV. Po úterní operaci strávil klidnou noc. Lékaři mu diagnostikovali zhoubný nádor plic. Zákrok podstoupil ještě včera večer. Operace trvala přibližně 90 minut a neprovázely ji žádné komplikace. Papež až do 20. října zrušil veškeré audience. České fotbalistky po odvětě semifinále playoff kvalifikace mistrovství světa prohrály ve Skotsku 2-3 a po domácí porážce z baráže o šampionát vypadly. Ani tentokrát nezlomili letité čekání na premiérovou účast na velké akci. Teď se podíváme k nám.
1: Dnes mohou fanoušci hokeje vyrazit na zápasy. Dukla Jihlava je na 7. místě a pokusí se hájit lepší polovinu tabulky. V posledních dvou zápasech brala 2 tříbodové výhry za sebou. Jak to bude dnes proti Přerovu, budeme sledovat. Třebíč je třetí a touží prodloužit vítěznou sérii proti Kozlům. Oba duely se hrají na domácí půdě od 17.30.
10: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: V průběhu odpoledne bude na Vysočině převažovat oblačná obloha bez srážek, večer pak začne pomalu oblačnost ubývat a teploty poměrně vysoké, v maximích naměříme až 18 stupňů.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
11: Je tady pravé poledne a začínají nám, kromě polední pauzy, také srdcovky Hit Rádia. A protože je středa, pojďme si ty srdcovky dneska udělat zase pěkný. Co? Zkusím vám namíchat koktejl toho nejlepšího za posledních cirka 40 let. A začneme s legendárním broukem. Paul McCartney na solové dráze. Je pravda, že po tom, co se rozpadli Beatles, tak klidně mohl jít do důchodu a užívat si jenom ty peníze, ale asi ta láska k hudbě byla silnější než láska k penězům. Každopádně vy byste šli v 28 letech do důchodu, kdybyste mohli? No, kdo by nešel, že jo? Tenhle hit tak si Paul McCartney nadělil ke svým jubilejním 50. narozeninám. Píše se rok 1992 a tady je Hope of Deliverance. Srdcovka číslo 1. Na Hit Rádiu. Hezkou středu. I will

0: Rok 1992, srdcovka s číslem 1, Paul McCartney na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Myslíte si, že se vyznáte v hudbě z 90. let? Dokázali byste uhodnout všechny kapely, které vám teď pustím? Schválně, jo? Počítejte si, kolik budete mít bodů, jestli je poznáte. Na každou vám dám zhruba nějaký 2-3 vteřinky. Tohle číslo 1. Víte? Jasně, Scooter, dobře. Něco těžšího, co tohle? I Erotic a jejich animovaný, velmi sprostý videoklipy. Dobře, tak to jsou dva body. Teď něco jednoduššího. To znáte stoprocentně. A jak se to jmenuje? Fun Factory. Výborně. Třetí bod. Tak co tohle? To není tak těžký, ne? Mr. President. No, tak... Jako nevám to, tak možná tam ještě můžu hodit takhle do pětice, těch bodů můžete mít 5. Co tohle? Těžký, co? Masterboy. Jestli máte 5 bodů, tak gratuluju, to jste opravdu jako velcí znalci 90. let. No a právě těchhle 5 legendárních skupin tak se spojilo dohromady a v roce 1996 naspívali píseň, kterou vydali ke kampani v boji proti AIDS. Jmenuje se Love Message a je to srdcovka s číslem 2 na Hit Radio.

0: zůstane šťastná.
1: No Name na Hit Rádiu Večnost je přesně čtvrt na jednu. Tohle byla naše třetí srdcovka.
2: Největší hity.
3: Největší srdcovky.
1: A když jsem tak jako poslouchal ten refrén, tak se mi vybavilo tolik, ale tolik večírků. Vám taky? Kolikrát v životě jste tohle zpívali nad ránem, na nějakém firemním večírku nebo v hospodě naspívané, co? Mimochodem letos je to 30 let, co jsou No Name na hudební scéně a co si vlastně vybrali Česko před Slovenskem. Jo? U nás mají opravdu jako větší popularitu než v rodném Slovensku a i proto oslaví svých 30 let u nás v největší hale v Česku. Letos před Vánocema. Já se teda ještě přiznám, že No Name jsou i moje srdcovka ještě jako trošku jiná, protože s Igorem Tymkem tak jsme léta přátelé. Dokonce mě jednou vytáhl i do Tater a i přesto, že mám o pár šedivých vlasů méně než Gy, tak teda jsem jako nestačil. Teda musím říct, že jako horel neuvěřitelný, ten tam lítal fakt jak kamzík a já jsem za ním běhal. Samozřejmě jsem s tím úplně nepočítal, takže typicky v džínách, jako každý jiný turista v Tatrách. Ale teda jako fyzičku má neskutečnou. No, nedivím se po tom, co vlastně jako taky předvádí na pódiu, zatímco já jenom tady sedím za mikrofonem. No Name je tedy naše třetí srdcovka a my pokračujeme dál. No a když teda máme zrychlit tempo, no tak zrychlíme tempo. Pojďme si dát rok 2004 a pokud jste v této době byli na střední škole, no tak věřím, že tohle je hit, který vás provázel celou střední a samozřejmě i vaším maturitním večírkem. Aby taky ne. Stojí to za to. Stačí si jenom říct.

0: Bývalá Spice Girl také na solové dráze Lift Me Up. Tady na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Tak jsme ty srdcovky začali bývalým Broukem na solový dráze a zakončili jsme bývalou Spiceou na solové dráze. Když ještě hrál Usher a Lil Jon a Ludacris hit Yeah, tak mi přišla opět skvělá zpráva. A tady je napsáno, že tohle byla moje vymodlená... Kdože, cože? Moje vymodlená monofónní melodie, která mě stála snad 18 korun z kreditu ze zadní strany časopisu. A to je přesně ono, já na to úplně zapomněl. Vždyť my jsme si objednávali přece melodie, ale i tapety na mobil. Ne, to jste poslali nějaký kód, pak vám přišel obrázek, sebralo vám to peníze z kreditu a vždycky to právě bylo potom rozepsané přesně v časopisech někdy na zadní straně. A nebo taky na teletextu. Používali jste teletext? Dnešní děti by to absolutně jako nepochopili, že my jsme jako četli program, zprávy a různé jako zábavné věci na teletextu. Já si třeba do dneška pamatuju, že když jste na teletextu zadali číslo 888, tak se vám pak objevily titulky. Nefungovalo to vždycky, titulky nebyly úplně přesný, ale český titulky tam byly. 888, to si pamatuju do dneška, neuvěřitelný. A co si pamatujete z hudby z té doby vy? Měli i vy jste nějakou třeba vymodlenou melodii na mobil, která vás provázela potom x let? Třeba to tady budu mít? Třeba si to zahrajeme? Čeká nás srdcovka na přání, tak napište na 777-937-777.
1: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Nechci se učit, já tomu nerozumím.
6: Poznáváte to? Denně přemlouvání k úkolům a učení a pak další špatná známka. Vaše dítě není líné, možná jen neví, jak se učit. A s tím pomáháme ve studijním centru Basic. Ukážeme dětem, jak učení zvládnout, lépe mu rozumět a získat zpátky jistotu, že na to mají. Méně trápení nad učením, více úspěchů ve škole. Více na www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
7: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Usnula?
10: Asi jo.
9: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
10: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Unihobby slaví narozky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
17: Unihobby.
16: Rozumíme českým kutilům.
18: Under Armour makes you better.
19: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš,
17: pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
19: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
20: Navštivte nás. ADJ.cz Auto Jihlava. Váš prodejce vozů Peugeot na Vysočině.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: pátek na Hit Radio ve 12 hodin 35 minut. A to je nejvyšší čas na srdcovku na vaše přání.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Jako krásně jsme teď zavzpomínali, věřím, že i vy společně s náma, na naše vyzváněcí melodie na mobilním telefonu, a to na konci 90. začátkem milénia, kdy jsme si je opravdu jako platili. Dokonce jsme si platili tenkrát i melodie, když vám někdo volal. Jo, máte ji do dneška? To budeme řešit zítra. Teď se bavíme o tom, když vám někdo volal, jak vám zvonil mobilní telefon. Mám tady spoustu zajímavých jako zpráv, ale pak mě tady úplně rozsekala jedna a ano, jasně, já na to úplně zapomněl a děkuju, klaním se, protože tohle byla podle mě jedna z nejstahovanějších vyzváněcích melodií a měl jsem ji taky. Mišák píše, kámo, The Wise Guys, ulalala. No jasně, to je prostě legendární. Vybavíte si to? Byl jste v nějaký reklamě, ne? Ježíšku Go? Nebo něco takového? Jo, to je taky tady v té zprávě. No, hele, jestli ve středu má zaznít nějaká srdcovka na přání, tak je to tahle.

Tak pojďme, The Wise Guys na Hit Radio.

0: Potvrzují to tady i zprávy na WhatsAppu 777937777, co mi sem chodí. Třeba i tahle hlasovka.
1: Ahoj Jirko, tak nevím, jestli to bylo v reklamě, ale určitě to bylo ve filmu Klub sráčů. Zrzavý chlup a traget na Ibize. Čau, Koudy.
0: Koudy, ty jsi taky pamětník. Zrzavý chlup a traget, fantastický film. Proč máš tu bundu v obráceně? Nerad nosím konvenční styly, kámo. Já to zbožňuju. Bože, už je mi zase 15. No, nevadí. Zároveň ještě je tady moc hezká zpráva. Nevím, kdo to vybral, ale miluju ho. Pavel. Tak vybral to Mišák, tak kluci snad se nějak jako domluvíte, láska si někdy nevybírá. Dáme si pokáče na Hitrádiu právě teď a další srdcovky zase zítra ve 12 hodin. Jsem rád, že posloucháte.
2: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Pokáč a Solitér. 3/4 na 1 bude. Posloucháte Hit Radio, já jsem Jirka Pelnář. Jsem rád, že jste s náma. Za chviličku taky Lucie a nejnovější zprávy. A máme dobré zprávy pro dědečky a babičky, protože to vypadá, že by mohli dostat jednorázový příspěvek 2000 korun. Jak to bude probíhat, tak to uslyšíte ve zprávách přesně v 1. Do té doby z hitů například. Ještě tahle srdcovka. Goaty a Kimbra. Somebody that I used to know. Stihneme Disturbed a taky Lady Gaga. Tak buďte s námi. Buďte s Hit Rádiem.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
2: Hokejoví fanoušci z Bystřete. V sobotu 17. října dorazí do City Parku Jihlava NHL Global Fan Tour. Čeká vás 12 interaktivních aktivit, virtuální realita, střelba na rychlost a přesnost, soutěže i setkání se známými hokejovými osobnostmi. A vstup je zdarma.
3: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
12: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
13: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
14: Jo, jo.
13: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
14: Co mě zrovna napadne?
15: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.
16: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Podzim je jako stvořený pro tvoření a chvíle pohody. Vytvořte si už tuto sobotu na našem workshopu podzimní věnce na dveře nebo si chladné dny zpříjemněte vlastnoručně namíchanými čaji ze směsí květů a bylin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
17: Dva McPops nestačí. Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
18: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
19: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od 2 kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Byla, to dobré začíná u nás.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií.
8: Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

0: Takhle zní závěr dnešního poledne. Před námi 13. hodina, také nejnovější zprávy. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Třebíči je v Rafaelově ulici u křižovatky s Míčovou. Velký pozor, zasahují tam záchranáři a policie u srážky osobního auta s chodcem. Počítejte tam s omezením. A kdybyste i vy měli nějaká varování z cest, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Dobré zprávy z Jihlavy.
4: Adoptujte si strom a pomozte pečovat o jihlavskou zeleň. Za 500 korun ročně si můžete symbolicky vybrat některý z mladých stromů, které potřebují pravidelnou zálivku a další péči. Do projektu se mohou zapojit lidé, školy, spolky i firmy. Přehled stromů k adopci v Jihlavě najdete na webu města jihlava.cz/adopce-stromů.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.

0: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv a přeje Lucie Daňková. Říjen je měsícem kybernetické bezpečnosti, upozorňuje na nejčastější nástrahy internetu a kyberpodvodů. Jaké tedy podvodníkům nenaletět, připomene policejní preventistka Monika Šindlová.
3: Určitě nikdy nepřecházet například do internetového bankovnictví přes odkazy, které jsou zaslané v e-mailech nebo SMS zprávách. Přihlašujte se vždy přes oficiální stránky. Nikdy také nepotvrzujte platbu, kterou sami neprovádíte. Nikdy nepřeposílejte potvrzovací kód z SMS zprávy.
2: A pozor také na podezřelé pokyny, které vyzývají k převodu peněz na údajně zabezpečený účet. Důchodci a důchodkyně by mohli příští rok dostat jednorázový příspěvek 2000 korun. Penze by se mohla zvyšovat každých 5 let po 70 a také znovu za práci v důchodovém věku. Důchodovou novelu s těmito změnami doporučil sněmovně schválit její sociální výbor. Návrhy opozičních poslanců nepodpořil. Němečtí vinaři očekávají nejslabší úrodu od roku 2010. Důvodem jsou letošní letní velká vedra a sucho. Některé hrozny by ale právě díky počasí mohly být obzvlášť kvalitní, uvádí to prognóza Německého vinného institutu. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Žáci v Třebíči mají k dispozici nový domov mládeže v Hrotavické ulici. Nabízí 75 lůžek v moderních pokojích s vlastním sociálním zařízením, nové studovny, společenskou místnost nebo kuchyňku. Jde o jednu z významných investic kraje Vysočina do zázemí středoškoláků. U stavebky vznikají také nové dílny pro budoucí zedníky.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: I když sem tam mezi mraky může na Vysočině vysvětnout sluníčko, většinou bude odpoledne oblačno, ale k večeru se začne nebe protrhávat a teploty 13 až 18 stupňů.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: No tak jste to slyšeli sami ve zprávách. Neuvěřitelný, až se dožijeme 80, tak dostaneme nějaký prachy na důchod a po každých 5 letech navíc, tak nám ho zvýší. No tak to je nádhera. Juhu! No nic, tak jdeme zpátky do práce, ať máme na ten důchod taky nějaký prachy, protože zase o to budeme muset postarat sami. No, 13 hodin po obědě se jakože fakt vracíme do práce, tak tady na Hit Radio spolu probereme další zajímavé věci. Probereme zákaz mobilních telefonů v českých školách, dáme si taky takovou malou ochutnávku našeho retro víkendu, co pro vás od pátku chystáme. No a teď vyrazíme do Hollywoodu. A budeme sportovat, jdeme až do hollywoodských hor. Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Now this is not the time or the place for broken-hearted.

Miley Cyrus s hitem Wrecking Ball ve 13 hodin 13 minut a právě teď i 13 vteřin. Tak krásně nám to vyšlo. Dneska tak se bude probírat ve sněmovně zákaz mobilů na školách. Jestli bude, jak bude a jestli to bude plošný zákaz, anebo jenom nějaká regulace. Mě baví reakce školáků, že dospěláci jim prý chystají zákaz, který by sami nedokázali dodržet. Přesně. Přesně tak to je, ale takhle to bylo nefér. Vždycky, že jo? Protože my se taky ve škole museli přezouvat, ale učitelé nikdy. Každopádně, zpátky k mobilům, to, že jsou děti na mobilech pořád a že je používají i při hodinách, tak na tom se shodneme, že to dobře není. To je jasná věc. Jaká nakonec ta regulace bude, tak to se dozvíme tedy možná už dneska. Ale já třeba osobně bych dětem ten určitý nějaký zákaz přál, jo. Ne... Jakože jízlivě, ale pro jejich budoucí vzpomínky na školu. Schválně, vy si vybavíte ze školy nějakou SMSku, co vám kdy přišla, jak jste seděli a jak jste pod lavicí SMSkovali, nebo my jsme ještě tenkrát ty sociální sítě neměli, že jo, takže my jsme nemohli scrollovat na Instagramu nebo na Facebooku, takže akorát jsme si mohli psát. Nevybavíte, že ne? Ale vybavíte si to, jak jste při hodině posílali psaníčka? Jak jste je házeli přes celou třídu, nebo posílali po ostatních, tak aby to učitel neviděl a pak to trapně nečetl před celou třídou. Vždyť to, když si vezmete, tak to byl úplný koncert. To bylo to labutí jezero. Když jste potřebovali ze zadní lavice poslat dopis dopředu a zpátky, tak jste museli zapojit polovinu třídy. Jo? Na tom se učila spolupráce. Na tom se tvořil týmový duch a tam vznikly ta definice zlatý český ručičky. Takže vrátil bych zpátky psaníčka do hry. Ať ty děti mají na co vzpomínat. A kdo ví, třeba jednou, až jim bude 30-40, tak nějaký to psaníčko doma objeví šuplíku. Teď Avicii na Hit Radio.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepší si náladu. Halo.

0: Smith na Hit Radio s hitem Nice to meet you ve 13 hodin a 23 minut. Někde jsem četl, že Miles Smith se docela zajímá o kryptoměny, tak pokud jste na tom stejně jako on, tak mám tady pro vás docela zajímavou informaci, protože banky začaly nabízet bitcoiny. Jo, třeba Partners banka dovoluje koupit si bitcoiny přímo ve své bankovní aplikaci, kde nepotřebujete žádnou registraci nebo složitý nakupování, prostě kousek vám dají dokonce zdarma. Mají teď akci, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Tak pokud vás to zaujalo a chcete mít vlastní kousek bitcoinu, tak to udělejte přesně takhle. Stáhnout si apku Partners banky a zadat kód BTC500. No a pak už je to samozřejmě na vás, jo? A vlastně tím pádem máte i kus bitcoinu gratis. Na Hit Radio už za chvíli úplně gratis. Pink a Nate Ruz a nebude chybět ani Shabuzi. A pak pro vás chystám ještě jeden hudební klenot, který nás navnadí na retro víkend, který pro vás už chystáme tento víkend na Hit Radio.
1: Je tu další retro víkend.

0: Desátek. Jen na Hit Rádiu.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
0: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
2: trenirkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
0: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
9: Šéfe, došel matroš.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji, Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
17: Unihobby.
16: Rozumíme českým kutilům.
0: Hit Radio. Hit Radio.

největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Rádia CZ. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Podzim je skvělý s Hit Rádiem, když lesy hrají všemi barvami a města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálady. Jsme tvoje Hit Rádio.

odpoledne, chviličku po půl druhé, posloucháte Hit Radio, s vámi je Jirka Pelnář a ptám se vás, jak jste na tom s prokrastinací. Děláte věci na poslední chvíli a jste z toho ve stresu? Ono se říká, že pod tlakem vznikají diamanty, ale na rovinu, hele, ne vždycky je to dobrý pro naši psychiku, že jo? To znáte sami. Člověk je potom nevrlej, takovej věčně přinaštvanej, podrážděnej, občas možná i lehce agresivní. A to všechno pramení jenom z frustrace, že nestíháme, jo? A přesně v tomhle stavu byl i autor srdcovky, kterou tady pro vás mám teď připravenou. Všechno bylo hotový, jo, všechny nástroje nahraný, sestříhaný, veškerá melodie, prostě celá píseň hotová. Jediný, co chybělo, tak byl text. A ráno se šlo nahrávat do studia. Představte si tu situaci, jo. To musel být horor. Byl to rok 1997, takže ty internety prostě jako nebyly, jo. AI vám to nevymyslela. Bylo to všechno jenom na vás. On už byl tak vyřízený, že si na papír napsal větu. Když máš na krajíčku, pamatuj, že jednoho dne to všechno skončí. No a jakmile tohle napsal, tak najednou bum, že jo, jak lusknutím prstu to přišlo, slova do sebe začaly zapadat a vznikla nádherná balada, ale nádherná. Je o překonávání těžkých životních období, že bez ohledu na to, jak náročná je přítomnost, tak přijdou lepší časy a nakonec společně lidé dosáhnou pocitu lehkosti a štěstí. Tak jestli teď na podzim zažíváte nějaké úplně nelehké období, tak tohle je přesně ta píseň, kterou potřebujete slyšet. Tohle je přesně to světlo na konci tunelu. Nebojte se, bude líp. Lighthouse Family, hi. Na Hit Radio.

0: ve 2:45, když jsem se před chviličkou ptal, jak jste na tom s tou prokrastinací a co děláte na poslední chvíli, tak dost mě tady pobavila zpráva od Patyho, který píše: hele, já chodím na poslední chvíli do hospody a jsem z toho teda vždycky hodně ve stresu. Tak pochopitelně, to chápu, tak snad se vám to dneska nestane. Jo, je středa. Za chviličku John Legend, taky Naughty Boy a Sam Smith, a hlavně, abyste taky nepřišli dneska pozdě nebo úplně na poslední chvíli k naší středeční roletě dvojsmyslů. Ta nás na Hit Rádiu čeká ve 2 hodiny. Tak buďte s námi.
1: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
2: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
1: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
2: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
1: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
2: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
7: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
8: Když mobily, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
11: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr a
10: rozšíříme
11: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
10: Ale je to na
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
15: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
16: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
15: No nekecej. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
18: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
17: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny. V oáze klidu se vaše sny o odpočinku stanou skutečností.
20: Thajské masáže jsou zde oslavou smyslových zážitků.
19: Dopřejte si pravý thajský relax v oáze klidu.
20: Thajské masáže jsou zde oslavou smyslových zážitků.
19: Dopřejte si pravý thajský relax v oáze klidu ve Žďáru nad Sázavou.
20: Nebo

hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let. Hit Radio.

která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hity ti na City hrajeme každý den. Svatební pochod na zámku ti ale zařídíme jenom jednou. Vyhraj svatbu na zámku Berchtold a prsteny od Alo Diamonds. Registruj se na našem webu. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: John Legend a malá romantická balada krátce před druhou hodinou odpolední. Před námi nejnovější zprávy. No a jak to vypadá? Jak je to u nás? Máme u nás čínský špiony, anebo ne? I to se řešilo dnes u soudu. Máme aktuální informace, uslyšíte je ve zprávách přesně ve dvě. Teď aktuální info z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině do 19. října. Ještě šoféři musí počítat s omezením na trase Havlíčku v Brod Olešná. Tvoří se tam nárazové kolony. A na dálnici D1 na Brno pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby mezi kilometry 81 až 93. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Pozor, pozor, do H+M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna Trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H+M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
8: Když mobily?
7: Tak Mironet, klikni dvakrát.
9: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku, a to kvůli podezření, že ji neplatil jen ze svých peněz. Hlavu státu by k tomu měla vyzvat sněmovna. Rozhodli poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Rajchla. Čínský občan dnes u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu. Ta ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu a z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf u nás, pokračuje obhájce Michal Sikora.
12: Odkazoval jsem na to, že to, jak ten skutek je popsaný v obžalobě, tak samo o sobě nenaplňuje znaky trestného činu. Tady není tím trestným činem, který prodíval státní zástupce. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
11: A soud vyloučil veřejnost na výslech obžalovaného a čtení některých listin. Dále by hlavní líčení mělo být veřejné. Naši badmintonisté mají nového reprezentačního trenéra. Je to 52-letý medailista z olympijských her 2004 v Aténách, Indonézan Flandy Limpele. Podle svazu má bohaté trenérské zkušenosti a měl by hráčům pomoci kvalifikovat se na olympijské hry 2028 do LA. Teď ještě pohled k nám.
1: Učitelka ze Štoků na Havlíčkobrodsku slaví mezinárodní úspěch. Kristýna Douchová získala ocenění Amazing Teacher za výuku dětí v oblasti rozpoznávání příznaků cévní mozkové příhody a poskytování první pomoci. Znalosti, které mohou zachránit život, pak děti předávají i svým rodinám. Její práce zaujala na mezinárodním summitu programu Hrdinové FAST v Bratislavě.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině jde teplota nahoru, v maximech se dostane ke 13 a na jihovýchodě kraje dokonce až k 18 stupňům. Taky bude většinou oblačno, večer začnou mračna ubývat.
14: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je středa, jsou 2 hodiny odpoledne, tak je na čase, aby jsme vylezli nahoru někam na skálu nad rybník, vzali pořádný balván a ze zora ho hodili dolů do té vody a rozčeřili, když si to představíte, bude všude, jak tam padne ten balvanek, všude jdou ty vlny, tak my přesně takhle rozčeříme ty hyperkorektní vody, které tady u nás v Česku jsou. Protože ve středu na Hit Rádiu máme vždycky ve dvě odpoledne ruletu dvojsmyslů. Oslavujeme český jazyk a popouštíme uzdu naší fantazii. Co může zaznít v ložnici a... kde? Tak to se dozvíte, jakmile dospívají Coldplay. Tak buďte s náma, připravte si mobil, budete ho potřebovat. Těším se na to.

0: Coldplay na Hit Radio. Je 14 hodin 7 minut, před námi ruleta dvojsmyslů a jenom abyste viděli, jak ten život je občas někdy nevyzpytatelný, jak je nádherný, tak já jsem měl v plánu dneska úplně jinou ruletu, než nakonec budeme mít. Jo? Hned vysvětlím proč, já to dostočím.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A u zubaře. Tak a teď to vysvětlím, jo, protože koukám tady na WhatsApp Vitrádia s číslem 777-937-777 a přišla sem zpráva od Lenky, která píše: ahoj, strašně se těším na ruletu, sedím akorát v čekárně u zubaře, hraje tady Hit Radio, tak poslouchám. A pokud teda teď jste u zubaře a posloucháte Hit Radio, tak není asi jako lepší doba na to, než dát si ruletu dvojsmyslů. Na to, co vás čeká už za chvíli v té ordinaci, jo? Tak co může zaznít v ložnici a u zubaře? Lení, děkuju, myslím, že ty budeš mít dneska nejzábavnějšího zubaře teda. Tak jo, tak pojďte psát 777-937-777. Hned první tady. Ano, Dominik, jako vždycky, ten nejlepší. Dominik píše jako první vždycky, jo? Dominik píše: otevři ústa. Jasně. Zastrčte ten jazyk. Moc hezký, děkuju. Já tomu tady trošku ještě naložím, což teda nejzpráva, to mluvím sám za sebe. Co třeba? Jednička výplň, dvojka výplň a tady si pomůžeme můstkem. Nekousat, a dobrý, už to začíná, tak jo, opět dneska vyberu ty nejlepší a ty nejlepší získá ode mě limitovanou verzi Hit Radio, verzi Člověče nezlob se. Tak pište 777 937 777.

0: Miraj a Anděl. Ať už teď děláte cokoliv, tak vás spojuje s celou republikou to, že přemýšlíte nad tím, co může zaznít v ložnici a také u zubaře. WhatsApp Hit Radio 777-937-777, praská ve švech, je to jako neskutečný, tak jdu rovnou na vaše zprávy. Tak třeba tady Petr píše, a tohle bolí? Prosím, raději mi to opíchejte. Zdravím, Irena. Tohle, Kristýna, jsem sestřička u zubaře, tvoje ruleta mě fakt baví a já zde velmi často říkám, další prosím. OK, rozumím. Teď vám nasadím brýle, bude to stříkat, tak to nemáte ve očích. Ahoj, Petr, no Petře. Lenka, zdravím z dentální hygieny, bavíme se tady. Já často říkám, nebojte se, vejde se i mezi jedničky. Ze života, můžete skvělý. Martin, hlavně mi ho nevytrhněte. O, jasně, OK. Co další? Tady takhle projedu, tohle nemůžu, tohle taky nemůžu, boží strašně. Tak, hele, Tomáš, dám vám rajský plyn a probudíte se, až bude po všem. Kámo, jestli si tohle někdy řekl v ložnici, tak se upřímně divím, že jsi pořád na svobodě. To není dobrý nápad, tohle ne. Co nějaký hlasovky? Máme tady, určitě něco najdu na WhatsAppu 777-937-777.
1: Ahoj, jako bývalou zubní instrumentářku mě napadá jedině au. Ahoj, Míša.
0: Děkuju. Posílejte dál, za chvilku vyberu to nejlepší. 777-937-777.

0: Martin Silovek a Dragonet, posloucháte Hit Radio a já vám garantuju, že dnešní den, tedy středa 14. října 2026, je dnem, od kdy už se na vašeho zubaře, zubařku, dentální hygienistky nebudete dívat stejnýma očima jako do dnes, jo? Máme tady ruletu dvojsmyslů, co může zaznít u zubaře a v ložnici. Vybírám pár posledních, musím to nějak dát asi na Instagram, protože je to strašně moc, je to boží. Ale díky za to, že mi píšete i přímo ze zubařských ordinací, tak mám tady třeba zdravím všechny ze zubní ordinace. Mojí sestřičce se podařilo při odsávání velkou savkou přisát pacientovi na sliznici tváře a zahlásila: jejda, jsem vás vycucla. Tak ještě, že máme ty roušky, vážná tvář se opravdu nedala udržet. Jiný pacient zase po aplikaci injekční anestezie zahlásil: pane doktore, vy tak dobře pícháte. OK, dobře. Máme tady prostě veselo, zdraví Jitka. Ahoj, zdravím ze zubní ordinace. Mám tady další zprávu. Dobrá, tak ho tam ještě nechám, ale počítejte s tím, že dřív nebo později bude muset ven. Tohle je taky boží. Já ho vyndám raději hned, než bude nějaký problém. Já už nemůžu. Přejeďte si jazykem po zubech, jestli tam něco nezůstalo, nebože. Tohle je taky moc. Sestro, podržte mi to rozevřené, já tam takhle nevidím. Tak pojďme. Pojďme teda vybrat to nejlepší, jo? Je to nejlepší a zároveň tedy nejčastější, tak jsem tady našel. Jsou to opravdu jako stovky zpráv, stovky. Je to neskutečný. Ale myslím si, že Filip tohle napsal jako první. Za mě teda pro dnešek nejlepší. Co může zaznít u zubaře a v ložnici? Hotovo? Můžete si vypláchnout. Zdravím do všech zubařských ordinací po celé České republice. Od dnešního dne vztah pacient-zubář už nebude jako dřív. Hotovo! Můžete si vypláchnout.
1: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Navštivte nás. ADJ.cz Auto Jihlava. Váš prodejce vozů Peugeot na Vysočině.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: 5900 korun. Více informací na forting@česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Ne. Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Dva dny, dva zápasy, jedna Dukla. 24. a 25. října oslavíme první výročí v Horácké aréně. Čeká vás celý víkend plný hokeje a nejlepší show na Vysočině. Balíček vstupenek na oba zápasy pořídíte na webu Dukly nebo v aplikaci. Dukla je síla Vysočiny.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: Unihoby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům.
12: Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Takže si mám představit prostě hezký, mladý, nabušený hokejisty, který čtou nějaký romantický příběh.
2: No jasně, hele, já jsem takhle, samozřejmě internet, jo, co tam jednou nahraješ, tak to už toho nesmažeš. I když to smazali, tak já jsem tady našel tu nahrávku konkrétně od Conora McDavida, jo.
3: Ahoj.
2: Tady Conor McDavid.
1: Tak to by mě přimělo, no.
2: Chtěla bys vidět, jak hraju hokej, co? Tohle je moje hokejka a takhle střílem puk. Tak co, udělal to s tebou něco, Jasmin?
1: Jo, chci odejít na to.
2: Chci umřít. Ale já už taky.
0: Naše snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 38 minut, dneska je středa a my už tady na Hit Radio přemýšlíme nad pátkem a taky nad sobotou i nad nedělí. V pátek ve 3 odpoledne to začne oblíbený retro víkend u nás na Hit Radio, bude pokračovat až do neděle do 18 hodin a v sobotu a v neděli navíc s našima kolegama z Hit Radia 90, které můžete ladit v dabu. No a co zazní v rámci retro víkendu? No samozřejmě třeba i Ariem.

0: Kateřina Marie Tichá a Zničená zem ve 3:15. Pomalu Alice se vlastně spolu loučíme. Moc děkuju za dnešní ruletu dvojsmyslů, pokud jste posílali i vy některé příspěvky a zároveň i za to, že jste to vydrželi poslouchat. Je to skvělý, prostě každou středu ve 2 odpoledne tady na Hit Rádiu zkoušíme, jak tenký led v dnešní hyperkorektní době ještě je. A nemyslím si, že dneska by pod náma křupnul, myslím si, že dneska už jsem si trošku i namočil podrážky. Tak moc za to děkuju, můžeme v tom dál pokračovat. My na Instagram Hit Rádia a taky na můj, můžete si mě tam najít, jsem tam jako Jirka Pelnář, tak dáme video. A pokud se nebudete stydět a bát to takhle veřejně napsat, tak do komentářů můžete ty jednotlivý tipy psát i vy, co může zaznít v ložnici a u zubaře. Musím vám jako říct, že takhle jsem se dlouho fakt ještě nezasmál. Úplně jako super. Takže díky, budu to tam mít na Instagramu v průběhu dnešního odpoledne. Můžeme se tak ještě zabavit až do dnešního večera. Za chviličku Imagine Dragons, taky David Guetta, tedy svým Stones and I a především naše odpolední show, která se na vás těší od 15. hodiny. Já jsem Jirka Pelnář a jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Zítra v pravé poledne na startu srdcovek se na vás těším. Tak se smějte.
1: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
2: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
3: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
2: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Hokejoví fanoušci zbystřete. V sobotu 17. října dorazí do City Parku Jihlava NHL Global Fan Tour. Čeká vás 12 interaktivních aktivit, virtuální realita, střelba na rychlost a přesnost, soutěže i setkání se známými hokejovými osobnostmi. A vstup je zdarma.
7: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
8: Nechci se učit, já tomu nerozumím.
9: Poznáváte to? Denně přemlouvání k úkolům a učení a pak další špatná známka. Vaše dítě není líné, možná jen neví, jak se učit. A s tím pomáháme ve studijním centru Basic. Ukážeme dětem, jak učení zvládnout, lépe mu rozumět a získat zpátky jistotu, že na to mají. Méně trápení nad učením, více úspěchů ve škole. Více na www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
10: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
11: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
12: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
13: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
14: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
15: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
18: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová
17: Citroen.
18: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Podzim je jako

0: Petra Kolečka,
1: Bacha, Benka,
0: z vězeňského prostředí.
2: Tady je všechno všech, tady kolko jasný more.
0: Oddíl B. Už teď, pouze na OnePlay.

0: vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Třebícku za Dukovany směrem na Slavětice se srazila dvě osobní auta, projedete tam jedním pruhem. A vypukla nám taky dopravní špička, tak na silnicích počítejte s hustým provozem a kdyby cokoliv, jsme tu pro vás. Vaše dopravní info poslejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Rád cestuješ? Zajímá tě programování, grafika, tisk? Jsi technický typ nebo raději vaříš? Jsme tu pro tebe. Střední škola informatiky a cestovního ruchu v Humpolci. Přijď za námi ve středu 21. října nebo v pátek 27. listopadu na den otevřených dveří. Studuj na střední škole informatiky a cestovního ruchu v Humpolci. Více na středniškola.com nebo sociálních sítích.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
6: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Banky a spořitelny v září poskytly hypoteční úvěry za více než 35 miliard korun. V meziročním srovnání jde o pokles o 6%. Proti srpnu se pak ale objem hypoték zvýšil o 3%. No a zvedly se také úrokové sazby, které v září překročily 5%. Tradiční podzimní výlovy na jihu Čech letos komplikuje extrémní sucho. Z rybníků se odpařila více než polovina vody, která chybí i na sádkách a vysychají také přítoky. Výlovy velkých rybníků rybáři odkládají až na přelom listopadu a prosince, aby vánoční kapři strávili na sádkách co nejkratší dobu. Ode dneška až do 23. října je možné obrátit se na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Podle rezortu vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud už se ale zaobíral třeba volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. Tenistka Karolína Muchová ve Wuhanu postoupila do třetího kola. Ve druhém porazila Američanku McNellyovou a teď narazí na Janu Schneiderovou z Ruska. S turnajem se pak naopak po druhém kole rozloučili Nikola Bartuňková a Marie Bousková.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: I nadále bude na Vysočině převažovat oblačná obloha, k večeru postupně zůstane jen průsvitná oblačnost a i ta bude pomalu ubývat. A teploty se na jihovýchodě kraje mohou dostat dokonce až k 18 stupňům, nejčastěji se teď ale pohybují kolem 15 a v noci a ráno opět pozor na přízemní mrazíky.
1: Práce končí, odpoledne začíná. A s ním Marek Grande a Markéta Váťová. Odpolední show Hit Rádia Vysočina je tady.
8: A je taky středa. Odpoledne my budeme zdravit další krásnou obec tady u nás na Vysočině. Mimochodem zamíříme na Havlíčkobrodsko. Nachází se ta obec na místě, kde kdysi stávala středověká tvrz a během staletí se tam vystřídalo hned několik šlechtických rodů. Historie tam sáhá až do 14. století. Tušíte, o jakou obec by se mohlo jednat? Klidně nám dejte vědět, napište 725 44 38 37. My už to za chvilku prozradíme. A tady je Lady Gaga.

0: Dance na Hit Rádiu Vysočina 15 hodin 10 minut k tomu. Taky rádi výletíte, tak jste na správné adrese. Jako každou středu tady právě v tuto chvíli budeme zdravit jednu krásnou obec tady u nás na Vysočině. Takže vzali jsme baťužek, mapu, tím prstíkem jsme opět udělali pomyslný bod a zdravíme Kunemil na Havlíčkobrodsku.
1: Jejda, to je zase krásný název. Vysočina je plná takovýhle obcí s krásným názvem. A já jsem zjišťovala, a oni tam mají jednu takovou krásnou mapu z roku 1838, jmenuje se Císařská. Mm-hmm. A ta Císařská mapa má různé takové oblasti. Mm-hmm. Například, řeknu jo, třeba část k Smrdovsku, k Dlužinsku, a nebo třeba u Baby. Tak mě by zajímalo třeba, kam by naši posluchači zavítali, nebo kam by se oni sami zařadili, do které oblasti. Já bych to viděla takhle, jo. K Smrdovsku bych poslala manželovi ponožky, k Dlužinsku naši společnou hypotéku a u Baby bych si konečně dala v klidu proseko.
0: Dokonalý. Zdravíme Kunemil. Posíláme jeden speciální song. Tady už Alex Warren. Hey.

0: na Hit Rádiu Vysočina po 3:15. Díky, že vysíláte s námi. Dneska zdravíme obec Kunemil na Havlíčkobrodsku, píše nám třeba Jana. Znám to tam, malá klidná vesnička. Petr zase píše, jednou jsem tudy projížděl, myslím si, že směrem na Habry. Jo, tam vede. Nechci říkat hlavní silnice, ale silnice jo. Nevím, jestli je to jako hlavní, víš? A podle mapy. No dobrá, ale když už jsme v té mapě, tak jsem narazil, že je tam obora. Mhm. A já mám obory rád.
1: Jako s jelenama třeba.
0: Třeba s jelenama. Takže prosím, pěkně, až jednou pojedete takhle do obce Kunemil na Havlíčkobrodsku, nemusíte ani číst, že projíždíte jako okolo toho názvu. Stačí, když uslyšíte... Víš, co to je?
1: Ale to byl krásný jelen. Je to jelen?
0: To je jelen v říji.
1: V říji dokonce.
0: A no? Prý do půlky října jsou v říji.
1: Hezky.
0: Takhle takže, vábí.
1: Takže ke Kunemilům začít poslouchat no. Jeleny, jak tam vábí pěkně samičky. Hezký to je.
0: Já mám pocit, že on vábí teda samce. Aby se jako popravil.
1: Jo, takhle. No. Jako pojď na to, jo, pojď do boje. Porvem se.
0: Zdravíme Kunemil, za chvilku Benson Boone.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
13: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
17: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
17: House running.
16: Jízdu v supersportu.
17: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
17: Nejlepší zážitky hledejte na
18: Firma na zážitky.
17: CZ. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
19: Franto, kde jsou ty maliny?
20: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
19: Taky zavakuovaný.
17: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
21: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Vysočina dávka energie takhle ve středu o 15:30. Znáte to, říká se zuby, postrach, huby. Dneska je to zuby, nejenom postrach huby, ale i postrach peněženky.
1: No, je to katastrofa. My jsme třeba byli u zubaře s dětma na preventivní prohlídce včera, tak to jsem si říkala, to bude v pohodě, to je jenom preventivka. Tak zubař mě trošku jako vyděsil, říkal, že jestli něco se mu ta nelíbilo, že a jestli se mi neozve, tak je to dobrý. Tak já doufám teďkom, že se mi neozve.
0: Dala jsi mu facku, když jako tě kouká na pusu a teda to se mi vůbec jako nelíbí. Teda vy jste sprosťák.
1: No, tak nedala jsem mu facku, dobře. Protože si musíme zubaře předcházet.
0: Vy, do téhle situace jsme se dostali, no.
1: No, ale paní tam asi jedna u pokladny dost jako zaplakala, nebo spíš já i za ní, jo, protože ta tam nechala, hele, jsem poslouchala jedním uchem 27 tisíc.
0: To je děsivý.
1: Takže to jsem si říkala, to jako mě polil pot, jo, a úplně mi bylo jako zle, tak říkám, no tak ty jo, tak teď mám jít do ordinace já s dětma, jo. A teď jen teda doufám, že se mi ten zubař neozve, že žádný rande nebude.
0: Rozumím. Mě to připomíná jednu věc, kterou jsem slyšel od kamaráda celkem nedávno. On chodil na základku, myslím, s klučinou a ten z něho se stal zubař. A teď na něj natrefil jako v nový jako ordinaci. A si z něho dělal srandu ten zubař, když právě jako, tak pojď, ukaž se. Jo, a pamatuješ si, jak jsi mě jednou schodil z toho kola?
1: Aha, a už je to tady. Takže bacha na to, jak se k lidem chováte, můžou z nich být budoucí zubaři.
0: Lucie Lenka Dusilová, Sen, právě teď.

0: co se děje na Vysočině.
1: Už jen do pátku se může odborná veřejnost pracující s dětmi a mládeží přihlásit na odbornou konferenci Digitální svět dětí a dospívajících, kterou pořádá nezisková organizace Střed. Určitě to bude velmi zajímavé, doporučujeme, protože se tam budou řešit palčivé otázky dnešní doby, jako třeba poruchy příjmu potravy, dopaminové pasti, umělá inteligence a tak dále a tak dále. Akce se potom koná 29. října v Třebíči, v sále Hájek, a podrobnosti k tomu najdete na webu www.střed.info. A máme tu taky pozvánku na jednu krásnou akci v Cinestaru v Jihlavě. Před námi je další dětská neděle. O tomto víkendu od 14 hodin se můžete těšit na soutěže Tombolu a hlavně pohádku Ovečka Sean ve filmu Příšera z Mazy Bejten. Tak vemte děti a hurá do kina.
2: A další akce na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma. Podzim má svoje barvy. 90. zase svoje hity. A my z toho uděláme.

0: Citroën 90. Začínáme už v pátek odpoledne. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
7: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, latte nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
15: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
16: D1 stojí, práce stojí, čas stojí, ale naše odpolední show rozhodně ne.
17: Marek Grande a Markéta Báťová jsou zpátky.

ráno, David na Hit Rádiu Vysočina za 7 minut 16 hodin. Za chvilku zprávy a taky hned po nich náš biják, filmová soutěž. Dnes nabídneme 4 lupeny do multikina Sinestar za uhádnutí jedné filmové ukázky, kterou předabovala, přemluvila tady Market. Tak je na co se těšit, je to easy. Tady už Tom Odl.

0: Robin Schulz na Hit Rádiu Vysočina před 16. hodinou. Za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Je to nejlepší dopravní servis na Vysočině a na trase mezi Žďárem nad Sázavou a Velkou Bíteší u Rousměrová. Pozor, máme tam nehodu. A nehodu máme taky na příjezdu do Žďáru nad Sázavou od Havlíčkova Brodu. Dvě auta v sobě nám policisté hlásí i nad Třebícku, za Dukovany směrem na Slavětice a ještě míříme na D1 na kilometru 157 směrem na Prahu. Stojí na krajnici dvě osobní auta taky po nehodě. Je toho víc než dost, tak buďte opatrní a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Dobré zprávy z Jihlavy.
4: Adoptujte si strom a pomozte pečovat o jihlavskou zeleň. Za 500 korun ročně si můžete symbolicky vybrat některý z mladých stromů, které potřebují pravidelnou zálivku a další péči. Do projektu se mohou zapojit lidé, školy, spolky i firmy. Přehled stromů k adopci v Jihlavě najdete na webu města jihlava.cz/adopce-stromů.
5: trenirkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
7: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
1: 16 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Povolování a rušení pobytu cizinců v Česku pravděpodobně čeká digitalizace. Měla by přispět ke zrychlení úředních postupů i k posílení bezpečnosti. Návrh nového cizineckého zákona dnes k přijetí doporučil Senátní ústavně právní výbor. Senát bude normu schvalovat za týden. Dál probíhá sbírka Bílá pastelka. Do ulic vyrazilo více než 2000 dobrovolníků na podporu lidí se zrakovým postižením. Výtěžek pomůže financovat služby, které nevidomým a slabozrakým umožňují žít samostatně, jako je třeba výcvik vodících psů nebo pomůcky, které usnadňují orientaci v prostoru. O celoživotní úspory přišla žena z Táborska. Na internetu naletěla podvodníkům, kteří jí slibovali výhodné investice a snadný výdělek. Falešným kurýrům postupně předala v obálkách neuvěřitelných 4,5 milionu korun. Policie se případem zabývá. Nicméně šance na odhalení pachatele jsou v takových případech nevelké. Hokejisté Liberce budou v dnešním utkání závěrečného hracího dne základní části Ligy mistrů bojovat o postup do play-off. Představí se na ledě přímého konkurenta Davosu. Zápas začne ve 8:45. No a od 17:30 bude hrát Plzeň, kterou dnes čeká zápas ve Finsku. Bez ohledu na výsledek mají Západočeši play-off jisté.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: V Jihlavě na nás vykukuje sluníčko, je to příjemný, ale většinou máme oblačno. Slunce zapadne v 18.10 a začne se ochlazovat. V noci teplota spadne na 5 až 1, hrozí přízemní mrazíky, tak na to ráno pozor. A i když nás po ránu bude ještě oslňovat sluníčko, odpoledne se schová za velkou průsvitnou oblačnost a teploty ty se zastaví na 13 až 16 stupních.
8: Jihlavy do Třebíče, z Havlíčkova Brodu do Žďáru. Na celé Vysočině jsme s vámi Marek Grande, Markéta Máťová a odpolední show Hit Rádia Vysočina je tady.
0: Pokračujeme dál i po 16. hodině, teda Markéta tady říkala 18:10 západ, to už je velmi brzký západ.
1: To je za chvilku, no.
0: To je za chvilku. Za dvě hoďky. A hlavně příští týden, co tak koukám, pokud se nepletu, ze soboty 24 až na neděli 25, změna času.
9: Už je to tady, takže tma bude ještě dřív. Bude ještě... No tak si to musíme užít teď.
0: No takže vlastně nestěžujme si, je to všechno dobrý. My máme pro vás 4 lupeny do multikina Sinestar. 4.
9: Taky super.
0: To je super. A máme připravenou super filmovou ukázku, jednoduchou, tak připravujte telefony, za chvilku zazní ten správný signál a tady už KS.

0: Zbořená telefonní linka sem k nám do studia. 4 lupeny do multiky na Sinestar ve hře. Dlouho to tady nebylo. Na drátě Pavel z Nové Vsi u Světlé. Pájo, ještě jedno hezký odpo, ahoj.
1: Hezké odpoledne, ahoj.
2: Ahoj, Pavlíku.
0: Prosím tě, my jsme dneska zdravili obec Kunemil, to je tam kousek od vás, ne?
1: Jo, jo, tak kousek od nás, no.
0: Ale co je tam pěknýho za tebe?
1: Tady u nás jsi?
0: Ne, v obci Kunemil.
1: To tam jsou dlouho, nebo to, že
0: jo, nevím. Takže tam nic.
2: A je tam ta obora s jelenama? No, měla by být, tak určitě se tam můžeš podívat.
0: Ale jestli říkáš, že jo, tak tam prostě je, takhle to vidí Pavel. Ale já doufám, že budeš trošku sdílnější teda při hádání filmové ukázky. My chceme správný a přesný název filmu. Dneska to předabovala tady Market. Jdeme na to, tady to je.
3: Je to světec. Ano, jsem špatná. Ale vy nevíte, jak smutný je osud nalezence. Nic než rány a ústrky. A nakonec zhrzená láska, která mi byla špatným rádcem. Můžete mi odpustit?
0: Takže romantika, Market, dneska jo.
1: No?
0: Pavel už celý hoří.
1: Romantika je skvělá, nevidíš.
0: To Pavel říká takhle rád, víš? Jako, hele, romantika, jako odsamcať, jo? Tak co, Pájo, řekni, z jakého filmu by to mohlo být?
1: Tak vůbec nevím. Nic mě nenapadá.
0: Něco, pojď vystřelit. No. Pojď.
2: Je to záludný, no, já vím.
0: Hele, už to začne blikat a pípat. No, něco řekni.
1: Světáci?
0: Světáci, říkáš. Market, co? Světáci?
2: Pavlíku, prosím tě, bylo to Limonádový Joe, Joe a ne Koňská opera. On tam je jo. Zrovna ten Joe přidělaný na nějakým sloupu kříži, chcou ho hodit do studny a ona se ho tam nějak zastává nebo něco prostě tam.
0: Je to dramatický, jako prostě dramatický, romantický, jak to většinou tak v rodinách bývá. No každopádně, Pájo, dneska to nevyšlo, my moc děkujeme za hru, zdravíme.
1: Taky děkuji.
0: Do Nové Vsi u Světle a třeba někdy příště zase. Měj se krásně,
2: díky.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Pavel tady ten lupen nechává, to znamená, ty že jo. Zítra ve čtvrtek to bude jako hustý. Hrajeme opět lupenu do multiky na Sinestar. Ne jako opět, jakože znova.
2: Ale opět kousku.
0: Opět kousku.

0: Chili Peppers na Hit Rádiu Vysočina Snow. No tak doufám, že ten sníh ještě chvilku jako počká, že tam zůstane. 16 hodin 20 minut k tomu, co rozhodně nepočeká, tak to je hokej, první hokejová liga v plném proudu.
1: Dnes můžete vyrazit na zápasy tady na domácí půdě, protože Dukla Jihlava v Jihlavě změří síly s Přerovem. Jihlava je na 7. místě a dneska se pokusí hájit tu lepší polovinu tabulky, tak určitě bude potřebovat vaši podporu. A Třebíč, ta je třetí, tý se daří teďkom víc a touží prodloužit tu vítěznou sérii proti Kozlům. Takže oba duely se hrají na domácí půdě od 17.30.
0: A já jenom připomínám, že příští týden o víkendu jihlavská Dukla oslaví dvouma zápasy rok v horácké multifunkční aréně. Ono to neskutečně letí. A můžete si koupit na ty dva zápasy 24 a 25 speciální zvýhodněný balíček. Tak vzhůru na jejich web. A za chvilku už Sigma.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
6: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
5: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
6: To musím mít!
5: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
6: tak Mironet! Klikni!
7: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
8: Hokejoví fanoušci z Bystřete. V sobotu 17. října dorazí do City Parku Jihlava NHL Global Fan Tour. Čeká vás 12 interaktivních aktivit, virtuální realita, střelba na rychlost a přesnost, soutěže i setkání se známými hokejovými osobnostmi. A vstup je zdarma.
9: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
11: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Já jsem nevinnej.
15: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
16: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
17: Paka, Benka.
16: Z vězeňského prostředí.
18: Tady všechno všech. Tady kolko jasný more.
16: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
19: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
19: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
19: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
19: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
19: Tenhle zážitek najdete pouze na
20: Firma na zážitky
5: CZ. Zlato, co máš dneska v plánu?
21: No přece všechno.
22: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
10: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Farna a Miraj na Hit Rádiu Vysočina po 16:30. My přejeme hezké středeční odpoledne a dnešní 18. hodinou my připomínáme opět Hit Rádio Klasik a hity let 80., 90. a milénia. Market říkala, že když dohání doma večer pracovní povinnosti, tak si často pouští Hit Rádio Klasik a prý u toho i tančí. Tančí tak vehementně, že dokonce pravidelně k ním zabloudí i kamionáci, které pak nemůže vyhnat ze svého pozemku.
1: No Marek, no jako málem jsme ho zase měli na pozemku, jo, protože kamiony tam zavede navigace, u nás se staví obchvat, tak oni myslí, že tudy projedou, neprojedou. Marek mě varoval, že bych tolik neměla tančit, protože možná se jezdí dívat na to, jak tančím.
0: No nejenom tančit, ale Market přijde v noční košilce jim to ještě jako vysvětlovat.
1: Jo, ano, já mám takový pocit, včera naposledy.
0: Kdy se to stalo poprvé vůbec?
1: Ty jo, já,
0: půl roku, rok zpátky.
1: No, asi rok zpátky. No. A to nám to zmasakrovalo část zahrady a celý auto.
0: No a takhle, on ten kamionák se samozřejmě jako omluvil.
1: S vahilštinou, protože česky to neumělo ani slovo.
0: No, jenomže mezi sebou si to právě jako řekli. Oni si to řekli a teď tam bloudí jako každej. No,
1: no takže jsem
0: jestli
1: si to
0: zavařila
1: sama.
0: Jestli nás prosím slyší nějaký kamionák, dejte nám vědět.
1: Ne, nejezděte tam.
0: Dejte nám vědět, co všechno víte tady o Markétě Báčové. No nicméně, pojďme tedy se navnadit na tu naší 18. hodinu Hit Radio Klasik a to s hitem od Roxette, ve kterém se zpívá mimo jiné Je jasné červnové odpoledne.
1: No je, to bychom chtěli.
0: To si počkáme. Tady už Roxette.

Vysočina. Jedna krajina, spousta měst, vesnic, cest a příběhů. A jeden Marek s jednou Markétou. Zlepši si náladu. Odpolední show Hit Rádia Vysočina.

0: Čtvrtě na pět a dneska opatrně na silnicích, nevíme, co je to zase za den, ale dopravních komplikací teda víc než dost.
1: Například na dálnici D1, když se podíváme, tak na kilometru 157 směrem na Prahu stojí na krajnici dvě osobní auta, která se tam zdrcla, tak na to pozor. Ale komplikace máme i normálně na silnicích Vysočiny, třeba na trase mezi Žďárem nad Sázavou a Velkou Bíteší u Rousměrova, tam se osobák srazil s autobusem, na příjezdu do Žďáru nad Sázavou u Havlíčkova Brodu tam se srazily dva osobáky, na Třebícku za Dukovany směrem na Slavětice i tam máme nehodu. A hlášenou nehodu jsme měli i v Jihlavě v křižovatce Brtnické a Tylovy ulice.
0: Takže bacha na to, aby se vám to taky nezdrclo, jo, jogurt, zakysanka.
1: Těsto.
0: No, taky může zdrcnout těsto.
1: Může. Jo. Buchta.
0: Buchta. No, prostě šťastnou cestu.
1: Hlavně do
0: cestu.
1: Sebe nedrcnite na těch silnicích.
0: Za chvilku už Leony.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Navštivte nás. ADJ.cz Auto Jihlava. Váš prodejce vozů Peugeot na Vysočině.
4: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
5: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
4: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáků skladem.
5: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
4: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
6: Hoka Prima.
4: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Šéfe, došel matroš.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
13: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny. V oáze klidu se vaše sny o odpočinku stanou skutečností.
17: Thajské masáže jsou zde oslavou smyslových zážitků.
16: Dopřejte si pravý thajský relax v oáze klidu ve Žďáru nad Sázavou.
17: Nebo darujte radost. Darujte zážitek zakoupením dárkových poukazů. Nyní v narozeninové akci se slevou 20%. www.oaza-klidu.cz.
18: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Podzim je jako stvořený pro tvoření a chvíle pohody. Vytvořte si už tuto sobotu na našem workshopu podzimní věnce na dveře nebo si chladné dny zpříjemněte vlastnoručně namíchanými čaji ze směsí květů a bylin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
19: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
20: Reklamy byly dlouhé?
21: No jo.
20: Ale z něčeho ty naše moderátory platit musíme. Teď už ale zpátky k Markovi a Markétě. Odpolední show Hit Rádia Vysočina.

Cyril na Hitrádiu Vysočina za 7 minut 17 hodin. Za chvilku aktuální zprávy, taky pohled na silnice, mrkneme i na počasí, no a do té celé další hity. Bude Miles Smith, anebo právě teď Činasky a její hit Víno. No a takový tip, co dělat takhle ve středu v podvečer. Zase

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a vypadá to, že nehody už jsou z našeho kraje odstraněné a vše jede tak, jak má. Kdybyste ale o něčem věděli, budeme rádi, když dáte vědět a my budeme ostatní varovat. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: V zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
4: Unihobby by slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
6: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
9: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Ministr zahraničí Petr Macinka navštíví ve čtvrtek a v pátek Řím. Na programu má setkání se svým italským protějškem nebo se zástupci českých investorů, kteří v zemi působí. Navštívit by měl také specializované centrum pro řešení kybernetických bezpečnostních incidentů, jak dnes informoval rezort zahraničí. České dráhy plánují místo vlakvedoucích nasazovat stevardy. Mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Podle odborářů by rozhodnutí měla předcházet odborná diskuze kvůli dopadům na bezpečnost provozu. Vzácný přírůstek hlásí zoologická zahrada v Ostravě. Narodila se jí dvě mláďata levharta cejlonského. Podle chovatelů jde o velký úspěch. Pavilon šelem, kde levharti žijí, je proto teď dočasně uzavřený, aby samice měla dostatek klidu. Dodám, že levharty cejlonské zoo chová skoro 50 let a odchovat se jí povedlo 17 mláďat. Závěrem ještě fotbal. Pražská Bohemka dnes v dohrávce 6. kola první ligy přivítá Mladou Boleslav. Úvodní hvist v Dělíšku zazní už za hodinu. Původně se mělo hrát už koncem srpna. Kvůli hromadnému onemocnění v týmu hostů se ale hledal náhradní termín.
10: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A ještě se jdeme podívat na zítřejší počasí u nás na Vysočině. Ranní teploty se budou pohybovat i pod bodem mrazu. Odpoledne se ale dostanou ke 13 až 16 stupňům a sluníčko, které nás přivítá, vystřídá poměrně velká, ale průsvitná oblačnost.
7: Vysočina. To jsou kopce, rybníky, D1 a hlavně Marek Grande a Markéta Váďová a vy všichni. Odpolední show Hit Rádia Vysočina právě startuje.
11: Ano, my jsme na startu té 17. hodiny, sledujeme postupně krásný západ slunce, dneska už velmi brzký, 18 hodin 10 minut k tomu a Markét se těší, že ten západ bude sledovat ze zahrady.
0: A prvně ale nakrmím děti, aby se neřeklo.
11: Pak zvířata.
0: Hladový krky. A pak půjdu na tu zahradu sledovat ten západ slunce.
11: Máte nějaký zvířata?
0: No, měli jsme želvu, ta nám utekla. Já jsem jí totiž furt dávala svobodu a najednou želva vzala roha, že jo?
11: Nebezpečná svoboda.
0: No, to si říká, že ti nemůže zdrhnout želva, no?
11: No tak nám jo. I to se stane. Markét, měj se krásně, užívej.
0: Ahoj.
11: My pokračujeme dál i po 17. hodině. Verve anebo Rudimental právě teď.

Rádiu Vysočina. Je to možná trochu děsivý, ale Vánoce se blíží. Jo, už dokonce jsem koukal adventní kalendáře na každém kroku, jako sype se to na nás. Já tady mám jeden tip, co takhle letos si udělat předvánoční radost plnou adrenalinu. Jako vyměnit ten adrenalin nákupu dárku letos za adrenalin, na který se stačí jen pouze koukat. FMX Gladiator Games 12.12. letos v horácké multifunkční aréně v Jihlavě. To jsou skoky třeba i do 12 metrů. Na motorkách, motorky, nad hlavou závodníka, pod, vedle a do toho mega show. Světoví jezdci a tak dále. A doufám si říct, že tohle je program opravdu pro celou rodinu. Více na fmxgladiatorgames.com, tam seženete i lístky. A nebo doporučuji poslouchat tento týden poctivě, pozorně, dopoledne mezi 9 a 12 hodinou u Markéty Zušťákové, protože tam stačí v ten pravý čas se dovolat a dva lupeny v tu chvíli jsou vaše. Takhle jednoduše. A nebo vzhůru na naše sociální sítě Facebook a Instagram a máme jedno speciální reelsko a tam, když napíšete, s kým byste rádi vyrazili a třeba, že i ho označíte, tak taky jste ve hře o dva lupeny. Držím pěsti, tady už ten Prsity.

0: Rehab, Ina a Seš na Hit Rádiu Vysočina po čtvrt na šest, dneska středa 14. října v kalendáři a svátek má Agáta. Tak všem Agátkám přejeme jen to nejlepší na Vysočině, 137 Agátek. Tak dámy, holky, slečny, užívejte svého podvečera, za chvilku od nás Hit Golden nebo Jeleni.
1: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
2: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
1: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
2: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
1: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
2: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: 39 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
12: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
13: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Nejnovější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

Skupina Jelen, její hit Magdalena na Hit Rádiu Vysočina přesně o 17:30. Přejeme hlavně pohodovou středu. Doufáme, že už máte po práci a že si užíváte ten zasloužený relax. Pokud ne, tak ať to rychle utíká. A doufejme, že si užijete taky víkend. On už středa v pracovní týden v té druhé části, tak už smýšlíme nad tím víkendem. Snad to uteče. Každopádně v pátek tady úderem 15. hodiny odstartujeme nejen víkend, ale u nás na Hit Rádiu Vysočina taky retro víkend. Ano, podzimní retro víkend nás čeká, tedy další dávka těch největších hitů z doby před 30 lety až do nedělního večera a v sobotu a v neděli v rytmu Hit Rádia 90, což je naše sesterské rádio, které si můžete velmi pohodlně naladit v DAB+. No a budeme samozřejmě vzpomínat, hrát si ty největší pecky devadesátkový a třeba se taky bude i soutěžit v sobotu i v neděli o lístky na Ronana Keatinga v O2 Areně, který vystoupí příští rok 18. září, což je jeden z členů Boyzone, takže ex-Boyzone. A my si dáme od Boyzone právě teď jeden takový topový hit. Rok 95, Father and Son.

0: Jedna pohodová záležitost do toho středečního podvečera LP na Hit Rádiu Vysočina před 6:15. A za chvilku další pohodovky bude Adele nebo taky Imagine Dragons a od 18. hodiny Hit Rádio Classic. Tak zatím užívejte.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
5: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
4: Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
6: Nové vydání magazínu Reportér.
7: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
6: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
7: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
6: A k tomu spousta dalšího čtení.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
11: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
12: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
13: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
14: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
15: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
16: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
17: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
18: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
19: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Někdo si zlepší náladu kávou a někdo pivem. A někdo
9: všechno tím, že zapne Hit Radio Vysočina. Naše odpolední show je zpátky.

Adele na Hit Rádiu Vysočina, za chvilku 18. hodina, Mare Grande se loučí, mějte se krásně, užijte středečního večera, no a zítra ve 3 odpo z Markéce se budeme těšit. Tady už Alex Warren, ahoj.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a my připomínáme opatrně na trase mezi Žďárem nad Sázavou a Velkou Býteší. U Rousměrova došlo ke střetu osobáku s autobusem, tak tam počítejte s omezením provozu. Přejeme hlavně šťastnou cestu a kdyby cokoliv vaše dopravní info, posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
3: Rád cestuješ? Zajímá tě programování, grafika, tisk? Jsi technický typ nebo raději vaříš? Jsme tu pro tebe. Střední škola informatiky a cestovního ruchu v Humpolci. Přijď za námi ve středu 21. října nebo v pátek 27. listopadu na den otevřených dveří. Studuj na střední škole informatiky a cestovního ruchu v Humpolci. Více na středniškola.com nebo sociálních sítích.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel se příští týden zúčastní konference v Německu. Zaměřená je na vztah mezi politikou, ekonomikou a geopolitikou. Podrobnosti k programu Hrad zveřejní až v nadcházejících dnech. Pro hlavu státu půjde o první zahraniční cestu po návratu z dovolené v Maroku. Čínský občan dnes u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu. Ta ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu a z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf u nás. Jeho obhájce Michal Sýkora.
4: Odkazoval jsem na to, že to, jak ten skutek je popsaný v obžalobě, tak samo o sobě nenaplňuje znaky trestného činu, tedy není tím trestným činem, který prodíval státní zástupce. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
3: Líčení zatím pokračuje do tohoto pátku. O celoživotní úspory přišla žena z Táborska. Naletěla podvodníkům, kteří slibovali výhodné investice a snadný výdělek. Falešným kurýrům postupně předala v obálkách neuvěřitelných 4,5 milionu korun. Policie se případem zabývá. Česká televize v příštím roce plánuje vynaložit na vysílání pro malé a mladší televizní diváky 180 milionů korun, což je nejvíce od vzniku kanálu ČTDčko. Do obsahu pro mládež na webu půjde o 15 milionů více, celkem 45 milionů korun.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Během noci polojasno, místy se vytvoří kráno mlhy, nejnižší teploty 5 až 0 a četné přízemní mrazíky. Čekáme pak zítra polojasno, skoro jasno, během dne přibývání mraků, zejména na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na Šumavě kolem 12 a slabý proměnlivý vítr.
6: Krásný dobrý večer, 3 minutky po 18. S vámi dneska výjimečně Lea, tak si to společně užijeme. 80ky, 90ky, nejlepší hity až po milénium. Tak co takhle song pro všechny přátelé? Rembrandt právě teď, tak startujeme. Hezký dobrý večer.

Jedna z mých nejoblíbenějších písní z filmu Divoké kočky. Takový tip, na co se třeba můžete mrknout. Krásný dobrý večer, 9 minutek po 18. hodině. S vámi dneska výjimečně Lea. Tak co, už máte padla? Napište mi, kdo posloucháte právě teď, případně odkud a co děláte, jak se máte. Na 777-937-777 a já vám za to budu posílat jeden lepší hit za druhým. 80, 90 až po milénium. A jinak tomu nebude ani teď. Tak příjemný poslech, bokem doprava, bokem doleva, Los Lobos, La Bamba.

0: minutky po čtvrt na sedm. Krásný dobrý večer. S vámi Lea a jdeme na vaše SMSky, které jste nám napsali. Píše nám tady Lenička. Krásný večer, Leonko, jsem v práci, věnuji se výkazům, což se při poslouchání Hitrádia počítá samo. Leničko, děkujeme za krásnou zprávu. Taky nám tady píše další posluchačka. Ahoj, Leonko, já teď poslouchám Hitrádio Klasik a moc se těším na víkend, na retro víkend, budu ho poslouchat celý víkend. Věrný posluchač Adam, tak ne posluchačka, ale posluchač. Adamku, taky tě zdravíme. Já si dám o víkendu trošku volno, ale budou tady moji úžasní kolegové z Hitrádia 90, jako je Vláďa Řepka, Markéta Rachmanová, Ivo Aláč a taky naše nová tvář Hitrádia 90, Boží Lucie, tak myslím, že si to s námi 100% užijete. Taky nám tady píše další skvělá posluchačka. Hezký dobrý večer, Leonko. Poslouchám v Ústí nad Labem, připravuju dobroty na zítřejší oslavu táty narozenin. Připraven je bramborový salát na chlebíčky, v troubě se peče veka. Je, domácí, taky bych si dala. A až trochu poklidím kuchyň, tak jdu ještě na likérové špičky. Večer pak zasloužený čaj a postel. Zdraví všechny, posluchačka Eliška. Děkujeme moc, kdo píšete, klidně pište dál a za chviličku Freedom, DJ Bobo, anebo Bon Jovi, It's My Life. Tak díky, že posloucháte.
1: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
2: trenirkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
9: Hokejoví fanoušci, zbystřete. V sobotu 17. října dorazí do City Parku Jihlava NHL Global Fan Tour. Čeká vás 12 interaktivních aktivit. Virtuální realita, střelba na rychlost a přesnost. Soutěže i setkání se známými hokejovými osobnostmi. A vstup je zdarma.
10: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
14: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
15: Nabitý podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Hernaudětka.cz. Vždy o krok napřed.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
17: Gravitrax Spider-Man.
18: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
17: Když stavebnice, tak Mironet.
18: Klikni dvakrát.
19: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
4: Já jsem nevinný.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
5: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
20: Paka, Benka.
5: Z vězeňského prostředí.
21: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
5: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
22: Dva dny, dva zápasy, jedna Dukla. 24. a 25. října oslavíme první výročí v Horácké aréně. Čeká vás celý víkend plný hokeje a nejlepší show na Vysočině. Balíček vstupenek na oba zápasy pořídíte na webu Dukly nebo v aplikaci. Dukla je síla Vysočiny.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

John Bon Jovi, It's My Life, krásný dobrý večer, 18 hodin 36 minut, aktuální čas. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak co myslíte, že bude teď? Přijde nádherná žena, je to takový ženský idol mého tatínka, prosím vás. Mýmu tátovi je 65 let, možná se mu rok přidala, tak doufám, že neposlouchá. A není to nikdo jiný než... Shania Twain, nádherná ženská, ještě líp jí to zpívá, tak si ji užijte právě teď a taky bude Wet Wet Wet a spousty dalších skvělých hitů, buďte s námi.

0: tady z Eteru Hit Rádia hrajeme. Doufám, že se máte krásně, podle toho, co píšete, ano, že většina z vás už máte padla. Taky nám tady teď přišla krásná zpráva. Tak si, Lenko, užij o víkendu volno a taky přeji, aby si užila volno i Kačenka Pechová. Ano, my si užijeme volno obě dvě, jsme strašně rádi, že občas budeme mít takhle volno, nebo ono se to děje třeba jednou za rok, takže já normálně mám, přátelé, volný víkend. Pátek, sobota, pátek vlastně večer jsem tady s vámi, ale sobota, neděle úplně volno, takže opravdu zbalím nohy na ramena, odjedu se někam zregenerovat, protože nám začíná předvánoční a vánoční sezóna, tak se těším strašně moc. Každopádně vy se těšte za chviličku Falco nebo třeba Shakira.
1: Víkend bez TikToku, bez streamování, bez algoritmu. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hit Rádia 90.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
3: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Podzim je jako stvořený pro tvoření a chvíle pohody. Vytvořte si už tuto sobotu na našem workshopu podzimní věnce na dveře nebo si chladné dny zpříjemněte vlastnoručně namíchanými čaji ze směsí květů a bylin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
13: Franto, kde jsou ty maliny?
14: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
13: Taky zavakuovaný.
15: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.
16: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
17: Navštivte nás. ADJ.cz Auto Jihlava. Váš prodejce vozů Peugeot na Vysočině.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Auto Špina, Rýhlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špina, Rýhlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Dvě minutky po 19. jedeme, nezastavujeme nejlepší hity Kabáti anebo Vaya con Dios. Jdeme na to.

Ne, na, na, na. I takhle zaspívat si společně můžeme. 19 hodin 8 minut, k tomu krásný dobrý večer. Je středa 14.10. Hrajeme to nejlepší z 90. 80. až po milénium. Tak teď si tady dáme takovou typicky taneční pecku. ATC, My Heart Beats Like a Drum. Pamatuju si, jak jsem chodívala na takové ty diskošky, že jo, a pravým bokem sem, pravým levým bokem doprava, doleva, levým bokem doprava jsem řekla, to jde. Tak já už jsem moc dneska, přísahám. Já bych ten mikrofon měla asi vypnout a poslouchat jenom muziku. Děkuju za všechny krásné zprávy, které nám tady píšete. Klidně pište dál, co dneska děláte, jestli už máte padla na 777-937-777. A tu taneční pecku ATC posílám právě teď. A taky bude Stevie Wonder.

0: B, Bondr, I Just Call to Say I Love You. Posloucháte Hit Radio 2 minutky po 7:45 aktuální čas. Hezký dobrý večer. A v téhle skvělé muzice pokračujeme dál. Co takhle? Bye, bye, bye. A 90-ková kapela, boy band, který já jsem měla vylepený doma ve svém dětském pokojíčku. NSYNC, konkurenti Backstreet Boys. Akorát ten rozdíl je v 21. století, že Backstreeti zažívají svoji druhou vlnu velké slávy, popularity. NSYNC, ty jsou bohužel někde, nevím, na houbách. Funguje asi jenom Justin Timberlake, co si budem. Každopádně taky Sheryl Crow a nebo Laid Back. Tohle všechno za moment, tak buďte s námi. Hezký večer.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
4: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
3: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
4: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
3: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
4: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
5: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
9: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
10: Rád cestuješ? Zajímá tě programování, grafika, tisk? Jsi technický typ nebo raději vaříš? Jsme tu pro tebe. Střední škola informatiky a cestovního ruchu v Humpolci. Přijď za námi ve středu 21. října nebo v pátek 27. listopadu na den otevřených dveří. Studuj na střední škole informatiky a cestovního ruchu v Humpolci. Více na středniškola.com nebo sociálních sítích.
11: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
12: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Cesta k telefonu vede do Vodafonu.
15: Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

Posloucháte Hit Radio, s vámi taky vaše Lea. Hezký dobrý večer. 5 minutek po 7:30, my pokračujeme dál, protože před námi je skvělá Alice Springs, dáme si její jízdu a taky nebudou chybět ani Two Unlimited a jejich No One. Já se těším strašně moc. Milovala jsem tuhle kapelu. Vlastně oni občas, když se tady chystají takové ty devadesátky, jako máme plánovaný retro víkend od pátečních 15 hodin až do 18. hodiny nedělního večera, tak vy si užijete ty nejlepší hity devadesátek. Milénia. Prostě užijeme si tuhle jízdu všichni společně. Já si teda dám takové volníčko, budou tady kolegové z Hitrádia 90. Můžete se těšit na legendy, jako je Markéta Rachmanová, Ivo Aláč, taky Vláďa Řepka a představíme vám takovou naši novou tvář Hit Rádia 90, Boží Luci. Takže opravdu to bude všechno boží. K tomu skvělé 90-kové hity jako teď. Alice Springs a za chvilku zmiňovaní Two Unlimited. Tak hezkou středu.

0: United No One. Za chviličku Bongo Bong, Manu Chao nebo The Calling a taky Alanis Morissette a Head Away s hitem I Miss You. Tohle všechno do 20. hodiny a my tady společně budeme až do 9. večerní.
1: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
2: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Keri's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Nechci se učit, já tomu nerozumím.
4: Poznáváte to? Denně přemlouvání k úkolům a učení a pak další špatná známka. Vaše dítě není líné, možná jen neví, jak se učit. A s tím pomáháme ve studijním centru Basic. Ukážeme dětem, jak učení zvládnout, lépe mu rozumět a získat zpátky jistotu, že na to mají. Méně trápení nad učením, více úspěchů ve škole. Více na www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
7: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny. V oáze klidu se vaše sny o odpočinku stanou skutečností.
8: Thajské masáže jsou zde oslavou smyslových zážitků.
7: Dopřejte si pravý thajský relax v oáze klidu ve Žďáru nad Sázavou.
8: Nebo darujte radost, darujte zážitek zakoupením dárkových poukazů. Nyní v narozeninové akci se slevou 20%. www.oaza-klidu.cz.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz.
11: Starnet internet.
12: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
13: Já jsem nevinný.
14: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
15: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
16: Paka, Benka.
15: Z vězeňského prostředí.
17: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
15: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
18: Další domácí utkání Maxa ligy odehraje Dukla Jihlava proti Zubrům z Přerova. Vstupenky zakoupíte na www.hcdukla.cz. Přijďte Duklu podpořit dnes od 17:30 do Horácké multifunkční arény.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Hokejoví fanoušci, zbystřete. V sobotu 17. října dorazí do City Parku Jihlava NHL Global Fan Tour. Čeká vás 12 interaktivních aktivit, virtuální realita, střelba na rychlost a přesnost, soutěže i setkání se známými hokejovými osobnostmi. A vstup je zdarma.
4: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: šíříme
6: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na
6: váš názor? Váš názor?
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Krásný dobrý večer, poslední společná hodinka před námi. Hit Radio stále s vámi, taky Lea. Dobrý večer a pokračujeme.

Vanessa May, Destiny, my pokračujeme dál. Před námi další skvělé hity 80. 90. let až po milénium. Tak co říkáte třeba této pecce? Taková pohodička. Ela, Ela, určitě znáte, tak volume doprava a pojďme si ten středeční večer užívat na vlnách těchto krásných melodií.

0: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer vám přeje Lea. 8:45 aktuální čas, ještě 45 minut vám budeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak co takhle božská Paula Abdul, anebo Aqua, Barbie Girl? Pokud někdo máte nějaký hokena v okolí, tak ať nám napíše tady na 777-937-777 a nebude chybět ani divokej byl. Tohle ode mě za moment pro vás.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
4: Paka, Benka.
3: Z vězeňského prostředí.
5: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
3: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
6: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
7: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
8: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
9: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
8: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáků skladem.
9: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
8: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
10: Hoka Prima.
8: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Dva dny, dva zápasy, jedna Dukla. 24. a 25. října oslavíme první výročí v Horácké aréně. Čeká vás celý víkend plný hokeje a nejlepší show na Vysočině. Balíček vstupenek na oba zápasy pořídíte na webu Dukly nebo v aplikaci. Dukla je síla Vysočiny.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firmanazážitky.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte nás. ADJ.cz Auto Jihlava. Váš prodejce vozů Peugeot na Vysočině.
3: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět odevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
4: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
3: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
4: Cože?
3: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
5: Další domácí utkání Maxa ligy odehraje Dukla Jihlava proti Zubrům z Přerova. Vstupenky zakoupíte na www.hcdukla.cz. Přijďte Duklu podpořit dnes od 17:30 do Horácké multifunkční arény.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
8: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
7: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
8: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
7: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
8: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
9: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?

0: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
1: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
2: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

byl, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli

0: Franto, kde jsou ty maliny?
1: Zavakuovaný.
2: A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
4: Proč mám Reponeo, No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
2: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.

0: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata v garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
1: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
0: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvé kladivo.
1: Cože?
0: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsný systém je Repone, jo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repone, jo.

0: srdce. Belabel.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Ti od srdce Belabel.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, Petr mě všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, vy nedáš.

0: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Staň se součástí nejlepšího éteru na Vysočině a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Vysočina 725 44 38 37. Hit Rádio Vysočina.
0: Zlepši si náladu.